0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: Tu je klimatizace.

0: si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. 1, 2, 3.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.

0: krásné úterní ráno, Moravo. Máme za sebou tropickou noc, ale taky jsme mohli obdivovat jahodový úplněk. A budeme, dámy a pánové, i dneska po ránu poslouchat fantastické hity pro dobrou náladu, protože minutku před půl šestou startuje v úterý 36., tedy poslední červnový den roku 2026, ranní jízda rády. Kabore je právě plná hitů pro dobrou náladu, za chvíličku těže převezme Jennifer Lopez, přidají se DJ Tim Kamra, nebo Emily Amai. Že bude poslední červnový den roku 2026. Opět a znovu tropický, podrobnosti už za chvíličku. Máme pro vás aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: počasí.
1: Dnes očekávají meteorologové většinou oblačno. Odpoledne může oblačnost přechodně ubývat, večer pak přibývání kubovité oblačnosti a tvorba přeháněk i bouřek, místy i silnějších. Nejvyšší odpolední teploty až 36 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 35. A jak už jsme říkali, máme za sebou další tropickou noc. Po ráno v Blatnici pod Svatým Antonínkem, v Zaječí či Otrokovicích měříme 22 stupňů Celsia. Rtuť teploměru tady v Hodoníně přesně v 5 hodin a 30 minut ukazuje 24.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké úterní ráno i na cesty na D2 na prvním kilometru. Směru od Břeclavi na Brno havarovalo osobní auto s kamionem. Nehoda už je odklizená na krajnici, projíždějte ale se zvýšenou opatrností. Na Uhersko-Hradišťsku v Pasekách havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením. A na Brněnsku na vjezdu z Pohořelic směrem na Mikulov leží na vozovce část pneumatiky, taky tady opatrně. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

poslední červnový den, má svátek Šárka, holky všechno nejlepší. Více k vašemu jménu prozradíme už za chviličku, stejně tak, jako nahlédneme do historie, protože i dnes má 30. červen rozhodně co nabídnout. Teď už ale Jennifer Lopez.

0: Už je to tak, Linkin Park, In The End jsou za námi, čas 5.41, čas podívat se do kalendáře a v poslední červnový den letošního roku, roku 26, mají svátek Šárky, tak holky, všechno nejlepší. Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skáloleskyní. Dle významu její jména, její blízká čistá příroda a horské masivy. Jméno však bývá spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctirada. Tak Šárkám gratulace, po ránu míří na Slavkovsko, kde jich máme 68, Vyškovsko jich hlásí 147, gratulace z Horodinského studia raní z Dirády jich míří na Veselsko, kde máme 76 dnešních oslavenkyň a Kijovsko jich hlásí 142, taky tam pofrčí hudební dáreček Axwell a Ingrosso. Apollo a NG, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak v úterý 30. června. Všechno nejlepší i hafanům a kočičkám. 30. června roku 1968 byla dokončena výstavba letního koupaliště v Břeclavi. Areál ve Veslařské ulici vznikal 4 roky a na jeho budování se v rámci tehdejší akce Z podíleli místní podniky, dobrovolníci, ale i studenti. Nové koupaliště nabídlo 2 bazény, šatny, občerstvení a rychle se stalo oblíbeným místem letních prázdnin několika generací Břeclavanů. A v podstatě by se dalo říci, že se historie opakuje, byť už to nejsou akce Z, v současnosti je totiž téměř dokončena rekonstrukce tohoto koupaliště a zítra startuje nová etapa, tak ať se daří. Míříme hlouběji do historie do 30. června roku 1937, kdy vzniklo něco, co naše životy ovlivňuje dodnes. Přesně před 89 lety spustil Londýn první veřejnou tísňovou telefonní službu na světě s jediným nouzovým číslem 999. Do té doby sice bylo možné volat policii nebo hasiče, neexistovalo ale jedno univerzální číslo, které by si lidé v krizové situaci snadno zapamatovali. Právě britská 999 se stala předlohou pro dnešní tísňové linky po celém světě. Ať už dnes vytáčíme 112 nebo čísla jednotlivých složek záchranného systému, kořeny tohoto jednoduchého nápadu sahají právě do Londýna před téměř 9 dekádami. Tak všechny operátory na těchto linkách moc zdravíme a pevně věříme, že jakmile pominou tato vedra, tak už zase tolik práce míti nebudou. Zpátky k Šárkám, které mají dneska svátek, posíláme jim hudební dárek, 2 minutky a bude 6:15, tady jsou Axwell a Ingrosso.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut před 6. Emily, Ondřej Kandráč, Mark Voss a Maj. Hezké úterní ráno, Moravo, vítáme taky z Křeťáka.
1: No, dobré ráno, když už tady byla ta slovenská písnička, tak si dáme jeden slovenský vtípeček. My s mužom máme každý svoju spálňu. A nám to tak funguje, že keď chce on sex, tak zapíská, a keď chcem já, tak sa idem opýtat, či náhodou nepískal.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké poslední červnové ráno roku 26, před námi úterý, toto byla Madonna Music a tím pádem další hity pro dobrou náladu taktéž před námi. To zní krásně pozitivně, když máme všechno i v tomto věku. Ještě před námi, před sebou. Tak po 6. hodině Denzla Pump It Up. Evča Farna přišla na Perpetuum Mobile, alespoň tady to hudební. A po 6. zazní třeba krom jiných i Dermot Kennedy. Lidl uspěl u soudu, Veselý nad Moravou musí zrušit vyšší daň pro supermarkety. O tom budou první dnešní jihomoravské zprávy rádia jich. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která opět a znovu slibuje tropické teploty. A tak nezapomeňte na to naši soutěž o klimatizaci, která vás bude těšit nejenom v létě, ale i v zimě. Jeden jediný song rozhodne o tom, kdo z vás ji získá.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nestačitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte.

0: Jihlavců. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutu po šesté.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Lidl uspěl u soudu, Veselý nad Moravou musí zrušit vyšší daň pro supermarkety a městská hromadná doprava ve Zlíně bojuje s vedrem. Vyšší daň z nemovitostí pro velké supermarkety ve Veselí nad Moravou neobstála u soudu. Město loni zvýšilo vybraným prodejnám daň na nejvyšší možnou sazbu tím, že jejich provoz více zatěžuje dopravu, silnice i okolí. Společnost Lidl se ale bránila žalobou a uspěla. Krajský soud v Brně rozhodl, že radnice nedokázala dostatečně vysvětlit, proč se vyšší daň týkala právě některých obchodů, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly beze změn. Opatření proto letos v červnu pravomocně zrušil. Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli tropickým teplotám naplno využívá klimatizaci ve všech autobusech i trolejbusech, které jí jsou vybavené. Systém se automaticky zapíná při překročení 28 stupňů a vozy ochlazuje na 26 až 28 stupňů Celsia. Na linky denně výjíždí 47 trolejbusů, z nichž je klimatizovaných 31 až 37 a také 26 až 29 klimatizovaných autobusů podle jejich aktuální technické dostupnosti. Řidiči mají k dispozici balenou i chlazenou vodu a na konečných zastávkách mohou využít zázemí k odpočinku. Dopravce zároveň připomíná, že otevírání oken snižuje účinnost klimatizace a zvyšuje spotřebu energie.
0: Rádio Jih. Počasí.
1: I úterý bude tropické. Dnes očekávají meteorologové většinou oblačno. Odpoledne může oblačnost přechodně ubývat. Večer pak přibývání kupovité oblačnosti a tvorba přeháněk a bouřek místy i silnějších. Nejvyšší odpolední teploty až 36 stupňů Celsia. V Jihomoravském až 35 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. 3 minuty po 6. hodině. Dobré ráno, Kyjová, kde měříte 22 stupňů Celsia. Stejně jako v Petrově ve Velkých Pavlovicích. I hluk má po ránu 22 stupňů.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih, doprava.
1: Na výjezdu z Pohořelic připomínáme směrem na Mikulov, leží na vozovce část pneumatiky, projíždějte opatrně a na Uhersko-Hradišku v Pasekách havaroval osobní auto, na místě zasahovaly záchranné složky, policie dopravní nehodu došetřuje, projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda.
6: Ranní jízda.
0: Na Rádiu Jih.
1: Máme za sebou další tropickou noc a tak vám dodáme hity pro dobrou náladu i pro osvěžení a taky vám nabídneme, kde se v těchto horkých dnech schladit. I když popravdě řečeno, zítra už by se to mělo změnit, ale léto teprve před námi. Teď Denzel a Pump It Up.

0: 11 minut po 6. hodině v úterní raní zde George Zrám, základčku je v Čafárna a Perpetuum Mobile. Zimní stadion Kuřim je hokejová hala, normálně určená zejména pro mládežnický a rekreační lední hokej. Sportovní centrum se skládá z jedné ledové plochy, multifunkční kryté haly, tribuny pro cirka 350 lidí a velkého ochozu nad ledovou plochou. Ale stadion neslouží teď aktuálně jen třeba hokej nebo krasobruslení. Vzhledem k přetrvávajícím vedrům je stadion otevřen i pro ty, co se chtějí schladit. Na stadionu bývá kolem cirka 7 stupňů Celsia, i když aktuálně se teplota pohybuje kolem 13 stupňů. Pro delší pobyt je tedy pro některé dobré si vzít třeba i teplejší kousek oblečení. Využít je možno také služeb restaurace, případně k dispozici pitná voda. Kdo se chce schladit a nemá to daleko, zimní stadion Kuřim je rozhodně jedna ze zajímavých variant. Jak na to?
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 6. Fun a We Are Young. Co nevidět Dermot Kennedy, ale teď v úterý 30. června v ranní jízdě míříme k rannímu tématu Ego s hitem Žijeme len raz. Už je na dohled v playlistu rádia. A to znamená, že nejpozornější z vás má šanci vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 korun zcela zdarma. A takto napětí trochu odlehčíme dnešním ranním tématem. Vyměňte jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci a pošlete nám výsledek třeba na Facebook Rádia Jich, jak to učinila Žaneta. Marečku, podejte mi klimatizaci. A psát to můžete nejenom na Facebook Rádia Jich, můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Díky za to a teď už onen slibovaný Dermot Kennedy.
1: Rádio Jich. Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Bauman alias DJ Bobo v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Co nevidět, další hity pro dobrou náladu. Za chvilečko taky krátké jihomoravské zprávy. Pohled na ranní moravské teploty i cesty, teď k muzice. Dáme kapelu Kabát a Burlaky. Z filmu Snowboardiáci nabídne kousek Dan Barta. Chybět nebude Taylor Swift. Jinak i v té dnešní ranní jízdě rádia je konkrétně mezi 8 a 9 na vás čeká soutěž. Dejte si pozor na jazyk ve hře. Další dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Tedy lupeny na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční v sobotu 11. července.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je půl sedmé, hezké úterní ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Jihomoravští hasiči zasahovali včera odpoledne kvůli silnému větru přibližně u stovky událostí. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Vedle toho výjížděli také k 18 požárům porostů na polích a v lesích. Přitom běžně řeší maximálně dva takové případy za den. Jeden z největších požárů vypukl večer u Hovoran, kde hořelo pole o rozloze přibližně 200x200 metrů nedaleko lesa. Celkem hasiči od rána do večera evidovali v Jihomoravském kraji kolem 180 výjezdů. Řidiči i cyklisté musí v Brně počítat s dalšími dopravními omezeními kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. V noci na 4. a 5. července bude dálnice D2 vždy od 19 do 9 hodin zcela uzavřená kvůli betonáži mostu a osazování jeho konstrukce.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: A mrkneme se také na aktuální teploty. 23 hlásí Uherské Hradiště, Starý Podvorov, Dolní Věstonice, Babice měříš 24.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Dopravní nehoda na Zlínsku a komplikace na D2 před Brnem, klasika, kolony zejména v pravém jízdním pruhu, a to kamionu, tak opatrně. A na Zlínsku ve Vizovicích policii Želechov došlo ke střetu osobního auta se Srnou, tak projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

I včera bylo pořádně vedro, i včera padaly teplotní rekordy, tak si to za pár minut lehce shrneme. Teď 2,5 minutky po půl sedmé. Pro vás, ranní ptáčata, kapel.

40 minut po 6. hodině vám z Joy, co neví, Adam Barta nebo Taylor Swift. Úterý 30. června hrneme jeden hit za druhým i pro osvěžení, protože další den po sobě nám tady na Jižní Moravě padaly teplotní rekordy. Nakonec úplně nový teplotní rekord máme i z Brna. Absolutní maximum se zvýšilo o desetinu. Budeme konkrétnější, už je to totiž oficiální. Brno má nový historický teplotní rekord. Včera se v Žabovřeskách vyšplhala teplota na 38,9 stupně Celsia, což je o desetinu více než rekord z neděle. A právě ta jediná desetina rozhodla o tom, že padlo absolutní maximum v historii měření ve městě. Pro zajímavost, ještě do letoška držel rekord 3. srpen 2013 s hodnotou 38,5 stupně Celsia. Meteorologové při tom víkendu nevylučovali ani 40, ta ale na Jižní Moravě nakonec oficiálně nepadla. Dodejme, že na 8 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera počasí přepsalo teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu odborníci včera naměřili znovu ve Strážnici, a to 39,1 stupně Celsia. Dobrou zprávou je, že vedra začnou polevovat, ve středu už dorazí ochlazení, přehánky a místy bouřky, tak snad to nebude nic divokého. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut a bude 7. Hezké úterní ráno, Moravo. Před námi poslední červnová ranní jízda roku 26. A když něco končí, tak musí taky něco začínat. A nebo se alespoň minimálně blížit. Ego s hitem Žijeme len raz už je na dohled v playlistu Rádia Jecha. To znamená, že nejpozornější z vás má šanci vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun zcela zdarma. A tak to napětí trošičku odlehčíme i dnešním ranním tématem. Dneska po vás chceme, abyste vyměnili jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci a abyste nám ten výsledek poslali, třeba jako nám jej poslala Janula.
1: Ta napsala: dobré ráno, první, co mě napadlo, léto s klimatizací, což se poslední dny opravdu hodí.
0: Co další, Janula? Líbáš jako klimatizace. Hezký den všem. Janulo, i vám děkujeme.
1: Alvin napsal: Harry Potter a kouzelná klimatizace.
0: A k úternímu rannímu tématu na téma klimatizace se přidává i Žaneta a používá další název českého fantastického filmu Marečku. Podejte mi klimatizaci. Tak dále, vyměňte jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci a pošlete nám to na Facebook Rádia Jich, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a za chviličku v éteru Wenga Boy.
2: Rádio Jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: fajn, že vám i dnes, úterý 30. června, může Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy dělat společnost s hity pro dobrou náladu. A tak pro vás máme další přehlídku po 7. 17. chystají třeba Bruno Mars a Mark Ronson. I Miley Cyrus. A věřím, že potěšíme všechny příznivce kapely Mirai. Jihomoravští hasiči včera řešili rekordní počet požárů porostů. Taky na toto téma budeme hovořit i v dnešních čerstvých jihomoravských zprávách. A co? Už to vedro povolí. No dneska minimálně ještě ne. Dneska další teploty okolo 630 stupňů Celsia. Více prozradí aktuální předpověď počasí. My prozrazujeme, že tady pro vás máme klimatizaci, která není jenom na letní sezónu.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, stále ještě červnové, je 7.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Jihomoravští hasiči včera řešili rekordní počet požárů porostů a D2 čekají v Brně noční uzavírky za vřesej cyklostezka. Jihomoravští hasiči zasahovali včera odpoledne kvůli silnému větru přibližně u stovky událostí, nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Vedle toho vyjížděli také k 18 požárům porostů na polích a v lesích, přitom běžně řeší maximálně 2 takové případy za den. Jeden z největších požárů vypukl večer u Hovoran, kde hořelo pole o rozloze přibližně 200x200 metrů nedaleko lesa. Celkem hasiči od rána do večera evidovali v Jihomoravském kraji kolem 180 výjezdů. Podle hasičů za mimořádným počtem požárů stojí především extrémní vedro, kdy teploty v kraji dosahovaly téměř 39 stupňů. Celsia. Řidiči i cyklisté musí v Brně počítat s dalšími dopravními omezeními kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. V noci na 4. a 5. července bude dálnice D2 vždy od 19 do 9 hodin zcela uzavřená, a to kvůli betonáži mostu a osazování jeho konstrukce. Od 5. do 7. července se navíc uzavře cyklostezka podél řeky Svratky v místě pod stavbou. Ředitelství silnic a dálnic zároveň vyzývá cyklisty, aby respektovali dopravní značení a nevstupovali do uzavřených prostor stavby. Přestavba křižovatky D1 a D2 má být dokončena v listopadu příštího roku.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Ráno bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, v severní polovině kraje se mohou objevit později přehánky nebo bouřka. Během večera začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém, který se pravděpodobně vyhne východní části kraje. Teploty až 36 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 35 stupňů ve Zlínském kraji. 7:02 v Hovoranech, Pasohlávkách, Modřicích 24 stupňů, v Brně měříte 22.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké úterní ráno i na cesty, dopravní nehoda v Břeclavi a pozor taky na D52, probíhají tam údržbové práce. V Břeclavi v Bratislavské ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem, provoz je tam částečně omezen, a na D52 mezi 16. a 26. kilometrem ve směru na Rakousko u Krajnice probíhají údržbové práce, tak projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: 7 hodin 3 minutky v úterý 30. června. Bruno Mars a Mark Ronson, Uptown Funk na startu další hodinky ranní jízdy Rádia Jih. Svátek má po celý dnešní den Šárka, tak holky, všechno nejlepší, více k jménu už za chviličku, stejně tak jako mrkneme do historie.

do úterní ranní jízdy v Láske Čáp. 7 hodin 11 minut, dobré ráno, je úterý 30. června a v poslední červnový den roku 2026 mají svátek Šárky. Tak holky, všechno nejlepší, gratulace míří na Břeclavsko, kde máme 177 dnešních oslavenky, na Hodonínsku máme 129 žen se jménem Šárka, z Línsku jich hlásí 275 a gratulace míří na Hustopecku, kde máme 109 žen se jménem Šárka. Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skáloleskyní. Dle významu jména její blízká čistá příroda a horské masivy. Jméno však bývá spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctírada. Apollo a Angie, to jsou jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak i dnes hafanům a kočičkám všechno nej. 30. června roku 1968 a to už podle toho roku jasně znamená.

0: spíš míříme do historie, byla dokončena výstavba letního koupaliště v Břeclavi, ano, v 68. Areál ve Veslavské ulici vznikal 4 roky a na jeho budování se v rámci tehdejší akce Z podíleli místní podniky, dobrovolníci, ale i studenti. Nové koupaliště nabídlo 2 bazény, šatny, občerstvení a rychle se stalo oblíbeným místem letních prázdnin několika generací nejen Břeclavanů. No a vypadá to, že se historie opakuje, i když akce už to nejsou. V současnosti je téměř dokončena jeho rekonstrukce a zítra startuje nová etapa břeclavského koupaliště. Mimochodem, aby se zajistilo maximální pohodlí, bude kapacita koupaliště ze začátku omezena na 999 návštěvníků. Proto vřele doporučujeme sledovat aktuální data o počtu návštěvníků přímo na webu nebo na Instagramu na webu www.tereza.břeclav.cz/letní-koupaliště a nebo Instagram koupák podtržítko BV. Míříme hlouběji do historie, do 30. června roku 1937, kdy vzniklo něco, co naše životy ovlivňuje dodnes. Přesně před 89 lety spustil Londýn první veřejnou tísňovou telefonní službu na světě s jediným nouzovým číslem 999. Do té doby bylo sice možné volat policii nebo hasiče, neexistovalo ale jedno univerzální číslo, které by si navíc lidé v krizové situaci snadno zapamatovali. Právě britská 999 se stala předlohou pro dnešní tísňové linky po celém světě. Ať už dnes vytáčíme 112 nebo čísla jednotlivých složek záchranného systému, kořeny tohoto jednoduchého nápadu sahají právě do Londýna před téměř 9 dekádami. Tak zdravíme všechny operátory na linkách, nejenom 112, ale i na těch dalších, protože poslední dny to bylo ještě náročnější než za normálních okolností. Tak posíláme další zítu pro dobrou náladu, tady je Miley Cyrus a tento kousek zároveň posíláme i Šárkám, jež mají, jak už jsme dneska říkali, v úterý svátek.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7.21, jeden z letních kousků úterní radí jízdy kapele Miraj. No ale teď už jedno mobilní téma.
1: Ano, mobily na školách budí spory. Ředitelé základek kritizují plán na plošný zákaz mobilních telefonů, o kterém už jsme tady na rádiu jich také hovořili dříve, který by měl začít platit od školního roku 2027-28. Většina škol už přitom jejich používání během vyučování omezuje, o přestávkách je reguluje vlastními pravidly. Jinými slovy, ředitelé říkají, nemusíte nám říkat, co máme a nemáme dělat. Vlastní pravidla máme nastaveny. Podle ředitelů dnes telefony neslouží jen k zábavě, ale také jako přístup do elektronické žákovské knížky, rozvrhu nebo k domácím úkolům. Přes různé aplikace, například jako jsou bakaláři, si žáci kontrolují známky, suplování a změny učeben. Tento nový návrh ovšem počítá se zákazem používání mobilů po celou dobu pobytu ve škole a logicky tady toto by byl problém. Žáci by ho nemohli používat ani o přestávkách nebo ve školní družině. Odborníci tedy nyní upozorňují, že by tím děti přišly o běžný přístup ke školním informačním systémům a to by vlastně paradoxně mohlo způsobit více škody než užitku. Například podle společnosti Bakaláři využívají její aplikace asi 350 tisíc žáků základních škol a kolem 650 tisíc rodičů. Aplikace umožňují školám rychle informovat žáky při mimořádných událostech. Pokud by tedy zákaz prošel, školy by podle ředitelů museli zajistit jiný způsob přístupu k elektronické komunikaci a říkají, že když jde dělat něco jednoduše na základě aplikací, které děti už teď mají v těch mobilech potažmo rodiče instalovány, tak proč to dělat nějakým způsobem složitě, protože tento zákaz by s tím pořádně, ale pořádně zamával. No sám jsem zvědav, jak to dopadne. Myslím si, že jak říkají ti ředitelé škol, asi každá škola si prostě stanoví ta pravidla, tím by se děti měly řídit a za mě jako hotovo nějaké dělat tady nějaké opatření typu, že se udělá něco šmahem přes celou republiku, asi taky v tomto případě nemusí dávat úplně smysl, protože základka jiná, zase střední škola a tak dále. Myslím si, že by doopravdy to mělo zůstat na těch ředitelích jednotlivých škol.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Hezké úterní ráno, Moravo, Dua Lipa tady s námi byla, za chvilečku Purple Disco Machine. Pro osvěžení i Ray Delta. A s kouskem blízko tady bude Poetika. Poslední červnový den, můžete očekávat od raní zdy rády chyty pro dobrou náladu i osvěžení, stejně jako čerstvé jihomoravské zprávy. V tomto případě v úterý 30. června, ty krátké. Co nevidět, taky aktuální teploty a mrkneme za vámi na cesty.

0: Republika Slibá.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Vyšší daň z nemovitostí pro velké supermarkety ve Veselí nad Moravou neobstála u soudu. Město loni zvýšilo vybraným prodejnám daň na nejvyšší možnou sazbu s tím, že jejich provoz více zatěžuje dopravu, silnice i okolí. Společnost Lidl se ale bránila žalobou a uspěla. Krajský soud v Brně rozhodl, že radnice nedokázala dostatečně vysvětlit, proč se vyšší daň týkala právě některých obchodů, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly beze změn. Dopravní společnost Lín Otrokovice kvůli tropickým teplotám naplno využívá klimatizaci ve všech autobusech i trolejbusech, které jsou i vybavené. Systém se automaticky zapíná při překročení 28 stupňů a vozy ochlazuje na 26 až 28 stupňů Celsia. Na linky denně vyjíždí 47 trolejbusů, z nich je klimatizovaných 31 až 37.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: A podíváme se také na aktuální teploty, tak například v Břeclavi momentálně hlásí teploměry 22, 24, když měří Lipov, Velké Bílovice a Modřice.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Znovu taky na cesty na D2 na 9,5 kilometru směrem od Břeclavy na Brno stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Počítejte s velmi silným provozem a teď asi s kilometrovou kolonou. A připomínáme, v Břeclavi Bratislavské ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezen. Šťastnou úterní cestu.

0: Debbie a Touch the Sun v úterní raní z Je dobré ráno Moravo. Čas 7 hodin na 40 minut. Pevně věříme, že se vám daří v dnešním dnu, že na co sáhnete, to vám vyjde. No, vedle sáhl jeden řidič, o kterém teď bude řeč. Taková klasická věc v autě, když sedneme, tak se zapášeme, že dáme si bezpečnostní pás. Je to pro naši bezpečnost. No a právě nezapnutý bezpečnostní pás přivedl plzeňské strážníky ke skutečně nečekanému odhalení, když zastavili 86-letého řidiče a požádali ho o řidičský průkaz. V klidu jim řekl, že žádný nemá. A co víc, nikdy ho prý ani nevlastnil. V podstatě jim řekl, ale pane... Čak na ten řidičák to nejezdí, ne? Strážníci si jeho slova ověřili a zjistili, že senior skutečně nikdy nezískal řidičské oprávnění a celý život na něho nepřišli a jezdil bez nehod. Případ si na místě převzala státní policie k dalšímu šetření, ukázalo se, takže i obyčejná silniční kontrola kvůli nezapnutému pásu může odhalit opravdu celoživotní překvapivý příběh. 86 let. Dobře, od kolika jezdil? Od 17 do 18? Kdyby jezdil asi do 18, no. Jo? Za celý život ho nezastavili, nespůsobil žádnou dopravní nehodu, jezdil tak, jak se má, klidu v pohodě. A teď sa pristy zrovna zapomněl si na ten pás. Kdyby si ho dal, tak to doklepe.
1: Ano, tak to doklepal možná. On jezdil takzvaně, jak se říká, lehce pod radarem. Tak, aby na něj nebylo vidět, snažil se samozřejmě, jak ty říkáš, asi poctivě a tak dále, takže nějakých x přestupků evidentně nespáchal. No a tak jako na druhou stranu položte si taky otázku, kolikrát vás jako policisté za ten svůj řidičský život zastaví k nějaké té kontrole. Jako, jaký to není, že byste řekli každý týden, že? Nebo něco. Tak on měl doopravdy jako velké, ale velké štěstí, no.
0: Tak nezapomeňte, až budete cestovat, bezpečnostní pás.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vzpomínka na kapelu R.E.M. 11 minut před 8. Máme úterý 30. června, v ranní jízdě za chviličku poetika a blízko teď ale k rannímu tématu. Ego s hitem Žijeme len raz už je na dohled v playlistu Rádia Jich a to znamená, že nejpozornější z vás má šanci vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. A takto napětí trochu odlehčíme i dnešním ranním tématem. Vyměňte jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci a pošlete nám výsledek. Je tady fantastická přehlídka, alespoň tedy prozatím, českých filmových snímků.
1: Napsala Marian, dobré ránko, Jižánci, tak mě napadá 4 klimatizace stačí. Drahoušku. Zrovna málo.
0: Jedna z WhatsApp zpráv. Slunce se do klimatizace.
1: To jde do sebe úplně parádně. Jirka napsal, s tebou mě baví klimatizace.
0: A i Marcela píše, 4 klimatizace stačí drahoušku. Tak píšte dál na Facebook Rádio Jih, posílejte dál SMSky WhatsApp zprávy na 606-703-889. Vyměňte jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci a pošlete výsledek. No a jednu klimošku pro vás máme, jak už bylo řečeno, jak byla uslyšíte. Hit Žijeme len raz a zavoláte jako první do studia Rádia Jih. Získáváte klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Tak vám držíme pěsti.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

sleďáku kapely Alphaville Forever Young. Po 8 hodině v úterní ranní jízdě 5 a další cover We Will Rock You. Po 8 je Hunter X a nebo Krištof a Půlnoční hřích. Městská hromadná doprava ve Zlíně bojuje s vedrem. Mám pocit, že nejenom ona. Pokud i vy bojujete s vedrem, nezapomeňte, máme pro vás klima.

0: všichni. Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
0: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
8: Hezké, stále ještě červnové ráno, Moravo, za minutku bude 8.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
9: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Lidl uspěl u soudu, Veselý nad Moravou musí zrušit vyšší daň pro supermarkety a městská hromadná doprava ve Zlíně bojuje s vedrem. Vyšší daň z nemovitostí pro velké supermarkety ve Veselí nad Moravou neobstála u soudu. Město loni zvýšilo vybraným prodejnám daň na nejvyšší možnou sazbu s tím, že jejich provoz více zatěžuje dopravu silnice i okolí. Společnost Lidl se ale bránila žalobou a uspěla. Krajský soud v Brně rozhodl, že radnice nedokázala dostatečně vysvětlit, proč se vyšší daň týkala právě některých obchodů, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly bez změn. Opatření proto letos v červnu pravomocně zrušil. Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli tropickým teplotám naplno využívá klimatizaci ve všech autobusech. Busech i trolejbuse, které jsou i vybavené. Systém se automaticky zapíná při překročení 28 stupňů a vozy ochlazuje na 620 až 28 stupňů Celsia. Na linky denně vyjíždí 47 trolejbusů, z nich je klimatizovaných až 37 a také 620 až 29 klimatizovaných autobusů podle jejich aktuální technické dostupnosti. Řidiči mají k dispozici balenou i chlazenou vodu a na konečných zastávkách mohou využít zázemí k odpočinku.
0: Počasí.
8: Tak závěr měsíce června bude tropický, až 36 stupňů Celsia namíříme dnes v Jihomoravském, maximálně 35 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu ráno bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, v severní polovině kraje se mohou objevit později přehánky nebo i nějaká ta bouřka. Během večera ale začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém, který se pravděpodobně vyhne východní části kraje. Pojďme mrknout taky na ranní teploty. Minutku po 8 hodině zdravíme Dobzence, kde měříte 23, stejně v Kloboukách u Brna a nebo v Uherském Hradišti. 24 máte na teploměrech v Uherském Ostrohu.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín.
12: Váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Doprava.
8: Míříme do Žádovic a taky na dálnici D1. Zdravíme z úterní ranní jízdy na cesty. Zdravíme za volanty na Hodonínsku v Žádovicích. Havarovalo osobní auto do stromu. Počítejte s možným omezením provozu. Pozor taky na dálnici D1 na 171. a 5. kilometru u Domašova směrem na Brno od Jihlavy. Havarovalo osobní auto. Zdržení zatím nárazové. Šťastnou úterní cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
8: Zimní stadion jako ochlazovací centrum v těchto vedrech? Ano, jedno takové či jeden takový je v Kuřimi. Více za chviličku, teď formace 5.

0: Katy Perry a Snoop Dogg nebo Pharrell Williams. Zimní stadion Kuřim je hokejová hala normálně určená zejména pro mládežnický a rekreační lední hokej. Sportovní centrum se skládá z jedné ledové plochy, multifunkční kryté haly, tribuny pro cirka 350 lidí a velkého ochozu nad ledovou plochou. Ale stadion neslouží jen hokej či krasobruslení. Vzhledem k přetrvávajícím vedrům je stadion otevřen i pro ty, co se chtějí schladit a třeba nemají doma klimatizaci. Na stadionu bývá kolem cirka 7 stupňů Celsia, i když pravda teď aktuálně se tam teplota pohybuje kolem 13 stupňů, ale pořád je to velmi sympatická teplota. Pro delší pobyt je tady pro některé dobré vzíti si možná i nějaký teplejší kousek oblečení, zejména třeba pro starší občany. Využít je možnost služeb restaurace, případně je k dispozici i pitná voda. Kdo se chce schladit a nemá to daleko, zimní stadion Kuřim je rozhodně jedna ze zajímavých variant. Jak na to?
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Williams a Happy. Happy jsou i děti, protože už tady mají letní prázdniny a s těmi velmi úzce souvisí.
1: Samozřejmě, tábory. Ty jako kluk si měl rád tábory, jezdil si jako rád, hodně často a tak dále.
0: Pionýrský tábor, Mladkov, chatky, paráda.
1: Takže vzpomínáš velmi rád, takže i ty by se zařadil do té kategorie dětí, které se těší samozřejmě na ty tábory, které se teď rozjedou samozřejmě na plné pecky. Letos si za ně ale rodiče dle statistik prý připlatí. Podle průzkumu zdražili letošní letní tábory pro děti oproti loňsku nejčastěji o 10 až 20%, což zaznamenalo téměř 60% rodičů. Nejčastěji vyjde letní tábor na nějakých 5 až 10 tisíc korun, to je prý nejčastější rozmezí. Třetina rodin ale počítá s ještě vyšší částkou. Přesto zůstávají tábory velmi oblíbenou součástí prázdnin. Letos na některý z nich pošle děti zhruba polovina českých rodin. A tady je to statistika, u které bych se zastavil, na které jde vidět, že dopravdy ty tábory, jako když by se řekl, že byly, jsou a budou, tak to asi platí, protože tak, jak na stěně Lukeso rád na to vzpomíná a za našich let se také jezdilo na jeden tábor za druhým, no a teď to vypadá, že to je úplně nemlich to samé, což je, myslím si, určitě fajn, že tábory tady přečkávají jednotlivá desetiletí za sebou. Největší zájem je letos o příměstské tábory, následují pobytové a kroužkové. Podle analytiků jsou tábory v Česku dlouhodobou tradicí, která se předává z generace na generaci. Nejčastěji na ně děti posílají čtyřčlenné rodiny se středními příjmy. Každý šestý rodič ale prý dle statistik přiznává, že musel dítěti účast na táboře někdy odmítnout právě kvůli vysokým nákladům. Když ten tábor samotný stojí nějakých 5 až 10, máte ty děti třeba 2, 3 a všechny ve věku, které by třeba, ve kterém už jde jet na ten tábor, no tak ono se to může samozřejmě nějakým způsobem prodražit. Všechny děti, které nás třeba teď poslouchají a pokud mají nějaký ten tábor před sebou, no tak jim přejmá to letos dobře vyjde, ať vyjde počasí a ať hlavně všechno dopadne dobře a vrátí se posléze v pořádku samozřejmě domů. Lukáš si zaspomínal, já bych si zaspomínal taky zase, já jsem měl rád ty příměstské, to je taky jako velice fajn věc, ty příměstské tábory. No,
2: ale Petříček měl strach odjet od maminky, od tatínka,
1: Měl jsem víc příměstských než těch klasických, těch jsem
0: měl víc. Je pravda, ale že ze začátku, jak jsme jezdívali, tak jsme psali takové ty pohody, maminko, já
1: ty začátky byly hodně těžké.
0: To tesknění tam prostě bylo, to si musíme přiznat, ať se nám to líbí, a nebo ne. Na stranu druhou, když už hovořil o tom zdražení, co nezdražilo, že?
1: No, jasně,
0: je to
1: no,
0: na pítel, jako, že se některé děti tam nedostanou, možná, že by mohly zafungovat i v tomto případě, třeba nějaké dotace, třeba něco funguje, protože víme, že někteří je dindají o 106, tak v tomto případě by to za nás určitě padlo mnohem na úrodnější půdu.
1: Tady to dává smysl.
0: Možná, když tak přemýšlíme, co nezdražilo, košíky vlastně, že do obchodu, tam furt dáváš tu pětikačku.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké úterní ráno, Moravo, poslední červnové, po půl deváté zraní, zde je třeba Eagle Eye Cherry a Safe Tonight. Chybět nebude Alex Warren a Fever Dream. A když tady máme krásné úterní letní ráno, tak si dáme i to hudební odholek. Za chviličku další krátké úterní jihomoravské zprávy, mrkneme i na aktuální ranní moravské teploty a zavítáme za vámi na cesty, bohužel. I dneska máme hlášeny dopravní nehody, tak se podíváme na tu čerstvou třeba do Brna.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hezké úterní ráno, Moravo, nabízíme přesný čas 8 hodin 30 minut.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Jihomoravští hasiči zasahovali včera odpoledne kvůli silnému větru přibližně u stovky událostí. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Vedle toho vyjížděli také k 18 požárům porostů na polích a v lesích. Přitom běžně řeší maximálně 2 takové případy za den. Řidiči i cyklisté musí v Brně počítat s dalšími dopravními omezeními kvůli přestavbě křižovatek dálnic D1 a D2. V noci na 4. a 5. července bude dálnice D2 vždy od 19. hodiny do 9. hodiny dopolední zcela uzavřena kvůli betonáži mostu a osazování jeho konstrukce.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou 24 stupňů, 25 hlásí Josefov, Ladná a Moutnice.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: I dneska máme čerstvé informace pro řidiče a řidičky. V Brně na Sokolově ulici na křižovatce s Košuličovou došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Místem se projíždí Kyvadlově. Kolony se ale pozor tvoří v obou směrech. Počítejte se zdržením. Další kolona, která má aktuálně 3 kilometry, je na dálnici D1 na 171,5 kilometru u Domašova směrem na Brno. Od Jihlavy havarovalo osobní auto. Na D2 na 9,5 kilometru směrem od Břeclavi na Brno stojí v levém pruhu i nadále porouchané vozidlo. Počítejte se silným provozem a asi s kilometrovou kolonou. A připomínáme taky, na Hodonínsku v Žárovicích havarovalo osobní auto do stromu. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4.

Pokud byste rádi na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, se uskuteční už sobotu 11. července v přírodním areálu Dubňany. Máme pro vás soutěž, dejte si pozor na jazyk. Další dvě stupenky. Ano, na Retro Lovers Open Air.

0: čas od času je velmi příjemné, zvlášť když je u toho muzika, vrátit se do dob minulých. Co třeba do 80. a 90. let. I to na rádi bych umíl.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: V této soutěží dnes mám pro vás dva lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už v sobotu 11. července. Už teď můžete volat na 518-345-678. Akce je stvořena hlavně především pro ty, kteří tuto dobu zažili a nebo se v ní narodili. Čeká vás velkolepá stage přeměněná na retro scénu s retro TV projekcí. Personál v retro stylu, retro tanečnice přímo na pódiu, hrát se budou samé vypalovačky, čeká vás také čekají vás tematické drinky na baru a obrovské množství dekorací. Tak, 518-345-678, dobré ráno přejeme komu? Tutkošovi, zdravíme ho. Tak, dámy a pánové, dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu v Dubňanech jsou právě teď ve hře a my čekáme na nějakého posluchače či na nějakou posluchačku, jež se chce v sobotu 11. července alespoň z části vrátit do historie, do fantastických 80. a 90. let. Dobré ráno komu? Tutkošovi zase, tak to zkusíme do třetice, snad se nám to podaří. Hezké ráno tentokrát te přejeme komu? Tutkošovi, ale sapristy, co se nám to děje s tím telefonním aparátem. Že by teda ještě jedna šance, tak zkusíme. 5, 4, 3, 2, 1 v Chile. Ani na počtvrté se nám to bohužel nepodařilo. Tak snad v zítřejší raní.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v raní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka Pink v úterní radí zdě za chviličku Nickelback. A kdypak se asi objeví Ego s hitem Žijeme len raz? No už je na dohled v playlistu Rádia Jich a to znamená, že nejpozornější z vás má šanci vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A takto napětí trochu odlehčíme v dnešním ranním tématu. Chceme, abyste vyměnili jedno slovo z názvu filmu za klimatizaci, abyste nám ten výsledek poslali. A musím říct, že to je fantastická přehlídka vlastně už nejenom českých snímků.
1: Ano, posuďte sami, tak Petra například napsala klimatizace doma jako z filmu Sám doma.
0: Přidáme další komentář z Facebooku Rádia Jich, píše Soldy, slunce, seno a pár klimatizací, to zní taky hezky.
1: Radim napsal smrtonosná klimatizace.
0: No konečně zahraniční stímek, co Petr z Dambořic.
2: Kuva, hoši klimatizace.
1: Milena napsala 6 klimatizací s cibulkou.
0: No i to je krásný název. Lucka třeba, jak básníci čekají na klimatizaci.
1: A Eliška zase, sedím na klimatizaci a je mi dobře.
0: Sedím na konáři, je mi dobře na klimatizaci. Dobře, Eliško, a co Pepin? S klimatizací nejsou žerty. No, nejenom zajímavý název snímku, ale taky fakt, že klimatizace je dobrý sluha, ale může být taky zlý pán. Ale pevně věříme, že tu, kterou vyhrajete na rádiu Jich, vám bude dobře sloužit nejenom v létě, ale i v zimě, tak nezapomeňte. Ego s hitem Žijeme len raz už je na dohled v playlistu Rádia Jich a někdo z vás může vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
3: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále úterní radí z Dirády jich měla na starosti dneska zpěvačka Meghan Trainor. No a po deváté další z osvěžujících hitů pro dobrou náladu v úterý 30. června Sean Baker VIP. Na playlistu Činasky a každý ráno. Poslední červnový den roku 26 zazní i Kaskáda. Za chvíličku další čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme i na cesty. D2 totiž čekají v Brně noční uzavírky a zavře se kromě jiného třeba i cyklostezka. Tak už za chvíličku podrobnosti.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, zimně hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno,
4: víno. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
0: Dvě minutky a bude 9.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Jihomoravští hasiči včera řešili rekordní počet požárů porostů a D2 čekají v Brně noční uzavírky, zavře se i cyklostezka. Jihomoravští hasiči zasahovali včera odpoledne kvůli silnému větru přibližně u stovky událostí. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Vedle toho vyjížděli také k 18 požárům porostů na polích a v lesích. Přitom běžně řeší maximálně dva takové případy za den. Jeden z největších požárů vypukl večer u Hovoran, kde hořelo pole o rozloze přibližně 200x200 metrů nedaleko lesa. Celkem hasiči od rána do večera evidovali v Jihomoravském kraji kolem 180 výjezdů. Řidiči i cyklisté musí v Brně počítat s dalšími dopravními omezeními kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. V noci na 4. a 5. července bude dálnice D2 vždy od 19. do 9. dopolední zcela uzavřena, a to kvůli betonáži mostu a osazování jeho konstrukce. Od 5. do 7. července se navíc uzavře cyklostezka podél řeky Svratky v místě pod stavbou. Ředitelství silnic a dálnic zároveň vyzývá cyklisty, aby respektovali dopravní značení a nevstupovali do uzavřených prostor stavby. Přestavba křižovatky D1 a D2 má být dokončena v listopadu příštího roku.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodič v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Před námi další tropický den. Dopoledne ještě díky ránu bylo jasno, dopoledne bude tak trošičku taky jasnější, ale už pomaličku začnou přibývat nějaká ta oblaka. Během dne přibude podle meteorologů polojasná obloha a odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Na severu kraje se mohou později objevit přehánky nebo bouřky, večer začne pak od jihu přicházet rozsáhlejší pásmo oblačnosti už s bouřkami, které by se podle předpovědi měly vyhnout východní části kraje. Teploty dnes do 36 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 35 stupňů ve Zlínském kraji. No a teď aktuálně Jelubí 24, zdravíme do Velkých Bílovic, kde měříte 25, stejně jako v Sudoměřicích, a 25 stupňů Celsia máte na teploměrech i v Břeclavi.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: A znovu taky na cesty na Uhersko-Hradišťku v Nivnici v Brodské ulici havarovala dvě osobní vozidla. Zdržení je tady minimální. To 3 kilometry má kolona stále na dálnici D1 na 171. a půltém kilometru. Jak už od nás víte, u Domašova směrem na Brno od té hlavy havarovalo osobní auto. Pozor taky na D2. Tady je zhruba kilometrová kolona. Na 9. a půltém kilometru směrem od Břeclavi na Brno stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. A ještě znova Brno na Sokolově ulici na křižovatce s Košuličovou došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Místem se i nadále projíždí kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Tak pevné nervy a si hem jak jinak než šťastnou úterní cestu.

0: hodin 8 minut, Ellen Walker, zákličku Činasky, anebo zpěvačka Loreen. A i v poslední červnový den si do vysílání rádia jich udělala čas. Si na nás udělala čas. Verča, my jsme za to rádi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Těžko, velmi těžko v těchto tropických teplotách můžeme procvičovat mozek.
1: No.
0: Přesto to někteří z nás děláme dnes a denně, aniž bychom si to uvědomili.
1: Ano.
0: Přesně tak. Ale obávám se, že když vidím na parkovišti tvoje vozidlo, tak...
1: Tak ne, tak u mě to nepatří.
0: Ty do té skupiny nepatříš. No, za kločku budeme konkrétnější.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka Lorin v 9 hodin a 16 minut. Tak schválně, kdo z vás ovládá ještě auto s manuálem? Hlásím se já. Já si myslím, že nás je docela dost.
1: Ale já přesedám a jdu do dávek, takže to umím řídit.
0: Já neříkám, že neumíš. Já říkám, kdo teď má auto s manuálem.
1: No, nemám, já se nehlásím.
0: Možná si říkáte, že jen zbytečně šlapete na spojku, na rozdíl od druhých, že jež mají automat, ale podle nejnovější japonské studie tím prý zároveň posilujeme mozek. A to je to, co jsem říkal před pár minutkama, že aniž bychom to tušili, tak i v těchto pár dnech dokážeme posilovat mozek. Dokážeme ho procvičovat. Manuální řízení totiž zapojuje části mozku, respektive to řazení, které má na starosti soustředění, paměť i rychlé rozhodování, protože musíme koordinovat spojku, řazení i dění kolem sebe. Zatímco automat dělá kus práce za nás, manuál prý nutí hlavu makat naplno, takže až vám příště auto třeba chcípne na křižovatce, můžete říct, je, to není chyba, jsem intenzivně trénoval mozek a ne v každém tréninku to vždycky vyjde, ne?
1: No, tak já od zítřka začnu jezdit dodávkou do práce, taky trénuji mozek.
0: Aby jsi měla manuál, jo?
1: Jo.
0: Tak dívej se, říkají to Japonci, abych jim třeba věřil.
1: A já bych jim věřila.
0: Jo, ale ještě něco na mozek, teď ale možná z úplně jinačí stránky, možná, že mnohé ženy už něco podobného zažily.
2: Prosím tě, při opakovaném startování nechávej aspoň takové 15-sekundové intervaly, nebo vící baterku.
3: To přechlastaný. Omylem jsem nechala vytažený cucák.
2: Říká se sikič.
3: Já tomu říkám cucák, protože to nacucává benzín.
2: No vidíš. A ono je to ovládací táhlo sitiče, kterým se obohacuje směs v karburaci.
3: Víš co? Jsem si za to sám.
2: Ne, já jsem ti včera říkal, že po požití alkoholických nápojů za volant nesednu.
3: Ty chlastáš, já se mám trápit s tím křápem.
2: Formuluj přesně. To není křáp, ale autotrabant. Já se nenasával. Podle vyhlášky stačí pouhé požití alkoholických nápojů. Sedni si. Vymáčni spojku. Nemla těma dveřma. Vymáčni spojku. Zazad první převodový stupeň. Nastav si rozběhový plyn, připas tak třetí na normálu, svrchní poloha. No a pomalu pouštěj spojku. Nebuď nervózní, prosím tě, uklidni se. Nervózní člověk za volant nepatří.
0: Tak, moudro na závěr, nervózní člověk za volant nepatří, tak co? Taky se s tom poznala.
1: Takhle na mě někdo mluví, tak šlahnu s těma dveřma a odcházím.
4: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pepka, bude půl desáté, co nevidět další optimistický song. Od IMT Smile, ľudia nie sú zlí.
1: Přesně. No a potom si povíme příběh o tom, jak muž o kus dřeva přišel.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.kmt.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.

0: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: To se chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Adam Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody v 9.40. Za chviličku z úplně jiného soudku muzika, protože nás čeká kapela Green Day. Jeden idiot. Zdravím.
1: Ne, já jsem ti říkala, že takhle o sobě
0: tak
1: nemáš
0: pojďme,
1: mluvit.
0: Pojďme, na to Zevo.
1: No, já tady
0: kolega,
1: mám totiž
0: Zevo.
1: Právo, no. Ne, ale to je fakt jako důkaz toho, že to naše tělo umí skrývat věci, které prostě to nepochopíš, jo. Tak lékaři v Rusku vyšetřovali 50-letého muže a ta magnetická rezonance odhalila, že má téměř 13 cm dlouhý kus dřeva, který táhl jakože v hlavě od oční jamky až do lebky. Muž, ten týpek prostě o tom evidentně vůbec nevěděl. Ani jak se tam to dřevo dostalo, ani jak dlouho tam bylo, zatím není jasné. Ale
0: se
1: prostě
0: s tím narodil, ne?
1: No ne, jako prý s tím chodil měsíce nebo možná i roky. Prostě si toho nevšiml, nevím, jak je to možné. Ti lékaři ho úspěšně odstranili, muž je teďka v pořádku. Evidentně teď bude mít dobrou historku, ale víš, co mě napadlo?
0: Ne.
1: Jak jsem si to četla, že víš, jak když třeba něco nechceš zakřiknovat, ťukáš na to dřevo, víš? Aha. Tak a někomu občas na tu hlavu jakoby z legrace, tak jemu by to bylo tak jako příhodné. Ej, nech to!
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Always End of Beginning. A o tom, že ona má štýl, Igor Kmeťo. No a břeclavský zámek by mohl získat další miliony na obnovu, tak například o tom budou dnešní Jihomoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterní dopoledne.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
11: Za pár vteřin nám odbije 10. hodina a z rádia přejeme krásné úterý.
12: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
13: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
12: www.klimastyle.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Břeclavský zámek by mohl získat další miliony na obnovu a v Brně otevřou druhou prodejnu Woolworth. Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, tentokrát z fondů EHP a Norska, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů. Pokud město uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce. O přidělení dotace rozhodne Mezinárodní komise. Verdikt by měl padnout letos v listopadu. Současně pokračují přípravy na vybudování domu přírody v západním křídle zámku, který představí přírodu chráněné krajinné oblasti Soutok. Samotná přestavba má začít v příštím roce a podpoří dotace z Ministerstva životního prostředí i program Energov. Brno bude mít od 9. července druhou prodejnu diskontního řetězce Woolworth. Nová pobočka vznikla v obchodní zóně na Bystrské ulici v Komíně vedle Penny Marketu a Unihoby. Na prodejní ploše o rozloze 855 metrů čtverečních nabídne až 15 000 produktů. Po 19 letech končí ve fotbalovém Slovácku éra podnikatele Zdeňka Zemka, který prodal i svůj poslední podíl v klubu. Většinovým vlastníkem se stal Vítězslav Skopal se společnosti Solar Global, která nyní drží 75% akcií, zatímco Zemková firma Z Group zůstane už jen mezi sponzory.
14: Rádio Jih. Počasí.
11: Dopoledne je ještě jasné až polojasné, odpoledne už se nám bude vyvíjet kupovitá oblačnost, večer už očekáváme velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty dneska vyšplhají v Jihomoravském kraji až na 630 a ve Zlínském na 35 stupňů. Právě teď Šakvice měří 25 a 26 stupňů máte v Brně, Dolních Bojanovicích i Dolním Němčí.
16: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
17: Rádio Jih. Doprava.
11: A míříme taky na cesty opatrně v tuto chvíli na D52 a taky na Hodonínsku. Na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Pohořilice boural kamion. Počítejte tady se zdržením v kratší koloně. Na Hodonínsku v Kyjově v Nerudově ulici u křižovatky s Rígrovou bouralo osobní auto s kamionem. Projedete tady s omezením. A ještě na Hodonínsku za výjezdem z Bučovic v Kloboučkách směrem na Ždánice se srazilo osobní auto s dodávkou. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově. Tak hlavně opatrně na silnicích a ať už strčíte kamkoliv, tak z rádia jich přejem šťastnou úterní cestu.

0: kapela Simple Plan a jejich Welcome to My Life. O další muziku se postarají Joe a Igor Kmeťo. No a potom taky budou naším tématem elektrokoloběžky. Jezdců a jezdkyň, na nich totiž přibývá, jenomže stejně tak taky přibývá nehod. A my si za chvilku na rádiu jich povíme něco málo ze statistiky a taky něco o zásadách bezpečné jízdy, jak na kole, tak na elektrokoloběžce. Tak zůstaňte s námi, protože věřím, že je to téma, které se týká spousty z vás, nebo se týká aktuálně třeba taky vašich dětí, tak ať jste v obraze. No a teď už si pojďme užít na rádiu jich další muziku. Tady je, tak hezké dopoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte s rádiem ich. No a protože nám přibývá fanoušků elektrokoloběžek, tak nám taky ale v Česku přibývá i nehod na elektrokoloběžkách. Policie i ministerstvo dopravy upozorňují na to, aby se dodržovala pravidla, která jsou stejná jak pro cyklisty. To znamená, do 10 let můžou jezdit po chodníku a do 18 let jsou povinni mít přilbu na hlavě. No ale upozorňují taky na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog. A právě proto se konala v Lednici na Břeclavsku preventivní akce. Tam si účastníci například nejdřív zkoušeli slalom mezi kužely jako takovou ukázku běžné cesty a na druhou jízdu jim policisté půjčili takzvané alkobrýle, které vlastně simulují to, jak vypadá taková jízda pod vlivem alkoholu, a to přibližně za stavu, kdy má člověk v krvi 1,5 až 2 promile alkoholu. Toto číslo z toho důvodu, že cyklisti nebo koloběžkáři, kteří byli letos účastníky dopravních nehod v opilosti, měli právě nejčastěji přes 1,5 promile. Obecně platí, že cyklisté i koloběžkáři by měli být vidět, neměli by přeceňovat své schopnosti a hlavně by se měli vyhnout alkoholu. Je taky potřeba být obezřetný a ukazovat změnu směru jízdy. A tohle všechno by se měli znát už škola, takže na elektrokoloběžkách platí to stejné. Na začátku jsme si říkali, že počet nehod elektrokoloběžek v České republice každoročně výrazně stoupá. Tak jenom pro představu, v roce 2023 jich bylo 432 a v roce 2025 už to bylo 823 nehod. A právě třeba loni byly alkohol nebo drogy přítomny u víc než čtvrtiny lidí. Takže myslete na všechny zásady bezpečné jízdy, jak na kole, tak na elektrokoloběžce. A teď si užijte na rádiu jich 90-kový song Rhythm is a Dancer. Tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: snad ho hezký máte. Aby bylo ještě hezčí, tak k tomu nám už za malou chvíli hudebně dopomůže třeba Mikolas Josef s jeho hitem Ferrari. No a potom si taky trošku osladíme život. Ve Zlíně totiž už stáčeli první letošní med a nejde jenom o sladkou odměnu. Za vším stojí tři včelstva, která mají pro kraj ještě mnohem větší význam. A my si k tomu detaily prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Do té doby hezké úterý.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: 37 minut. No a jak jsme slíbili, jdeme si to osladit. Tři včelstva v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně mají za sebou první letošní sklizeň medu. Včelaři z Úlů odebrali přes 30 rámků a získali zhruba 30 litrů medu. No a ten teď několik dní odpočívá ve skladovací nádobě, aby z něj zmizely vzduchové bubliny, a potom poputuje do malých sklenic jako jeden z propagačních předmětů Zlínského kraje. Včely kraj chová od léta 23 a kromě produkce medu pomáhají opylovat taky okolní zeleň, nedaleký sad a zahrádkářskou osadu. Zlínský kraj navíc podporuje včelaře taky dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionu korun. A to je rozhodně dobře, protože hmyz, ať už kterýkoliv, i ten nejotravnější, je pro náš život důležitý. Takže do Zlínského kraje míří z rádia jejich pozdravy, gratulace a stejně tak za okamžik na celou jižní i jihovýchodní Moravu taky další muzika. Užívejte!
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Mám prostě...

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké úterý. Blíží se nám 11. hodina a i v té vám budeme posílat další muziku, a to ať už jste v práci, doma, u bazénu, na kávičce, za volantem, prostě kdekoliv. Po 11. se můžeme těšit například na Roxette i Joyride. Benson Boone přidá hit Mystical Magical. Rybičky 48 a jeden zamilovaný a jedna nešťastná. Úterní jihomoravské zprávy rádia jich přidá Petr Indra, prozradí nám v nich třeba to, že Jihomoravský kraj chce pomoct vylidňujícím se obcím, ne všechny, ale na dotace dosáhnou. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: Tu je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Za dvě minutky nám odbije 11. z rádia. Přejeme krásné úterý.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Jihomoravský kraj chce pomoci vylidňujícím se obcím. Ne všechny ale na dotace dosáhnou a cyklověž u Hodonínského nádraží čeká krátká odstávka. Jihomoravský kraj už třetím rokem podporuje vylidňující se regiony a posílá do nich více peněz, především na obecní bydlení a služby. Díky dotacím vznikají nové byty, například v Nové Lhotě na Hodonínsku, kde už evidují zájemce o bydlení. Na podporu ale nedosáhnou všechny obce. Například Velké Opatovice nesplňují kvůli počtu obyvatel současné podmínky programu. Vedení Jižní Moravy proto zvažuje úpravu pravidel, aby mohlo podpořit i větší spádová města. Cyklověž Bike Tower u vlakového nádraží v Hodoníně bude ve čtvrtek 2. července dočasně mimo provoz. Důvodem je plánovaná odstávka elektrické energie. Zařízení nebude fungovat od 11.45 do 14 hodin. Po této krátkodobé přestávce se vrátí posléze opět do plného provozu.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Počasí.
4: Dopoledne na jihu i jihovýchodě Moravy jasné až polojasné. Během odpoledne by nám mělo přibývat oblačnosti. Během večera očekáváme velkou oblačnost a lokálně taky přehánky nebo bouřky. Teploty ale i dneska tropické, až 630 stupňů v Jihomoravském a až 35 ve Zlínském kraji. Aktuálně teď přesně v 11 hodin Zlín hlásí 25, Spytihně v 27 a Radějov i Hustopeče 28 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli v Brně a taky na Vyškovsku. V Brně Žabovřeskách ve Fanderlíkově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností, počítejte ale s omezením. Dále ještě v Brně v Akademické ulici u obchodního centra stojí odstavené osobní vozidlo a provoz je tam částečně omezený. A na trase z Brna na Uherské Hradiště za Bučovicemi u Nevojic havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Zdržení je ale zatím minimální. Tak hlavně opatrně, ať už frčíte kam.

Tommy Kitten a Mike Perry před námi. No a kromě muziky, nebo respektive po další muzice, si taky prozradíme, co způsobilo včerejší počasí.

0: dopolední. No a určitě si spousta z vás včera v podvečer zaznamenala to, že v jednu chvíli začal foukat fakt jako silný vítr. A na některých místech působil dost problémy. Kácel stromy, ničil střechy a například na brněnskou přehradu museli vyjíždět hasiči spolu s vodní záchrannou službou pomáhat 11 lidem na paddleboardech. Tu skupinku vytáhli do člunu, protože se vlivem větru prostě nemohli dostat ke břehu zpátky sami. Všechno naštěstí dopadlo dobře a nikdo z nich nebyl zraněný. Hasiči a záchranáři pomáhali pak ještě v další loďce. Jejíž posádka se taky kvůli silnému větru nedokázala dostat na břeh. No a celkem kvůli větru vyjížděli jihomoravští hasiči k víc než 50 zásahům. No evidentně mají v posledních dnech jak hasiči, tak záchranáři i policisté co dělat. Buď jsou to vedra, nebo potom pro změnu zase vítr. Nemáte to lehké, díky za vaši práci a pro vás všechny teď letí z playlistu Rádia Jih kapela Rybičky 48. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

doznívá po frekvencích rádia jich. Za malý moment už nás čekají další tři hity pro dobrou úterní náladu. No a právě proto, že je úterý a blíží se nám půl dvanáctá, tak nás

0: specializace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: hodiny a 39 minut. A to značí, že je tady další díl rubriky Odkud se vzalo. V minulém týdnu jsme tady začali se svatebními tradicemi, konkrétně s házení kyticí. No a dneska si dáme svatební tradici číslo 2. Tak jdeme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: K nevěstám jisto jistě patří často taky svatební závoj. No ale odkud se nám tradice závoje vlastně vzala? Teď je to takový hezký, nevinný doplněk. Ovšem v dobách, kdy o sňatcích rozhodovali rodiče, musel závoj ženichovi zakrýt nevěstu až do samého konce obřadu. To prostě proto, aby ji viděla až ve chvíli, kdy už nemohl vycouvat. Trošku povrchní, trošku děsivé, ale pozor, to je ještě ta romantičtější verze. Pak je tu totiž ještě verze druhá, která tvrdí, že závoj si nevěsty šily sami a musel být dostatečně velký, aby se do něj dalo zabalit celé lidské tělo, a to proto, že sloužil rovnou i jako rubáš do rakve, což by znamenalo, že si nevěsta před svatbou šila vlastní pohřební oděv. Tak možná, jestli máte před svatbou a říkáte si, že ty přípravy jsou děs, tak si vzpomeňte na tyhle nevěsty v dřívějších dobách a oproti tomu si myslím, vypadají dnešní přípravy na svatbu celkem v pohodě.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: chviličku dopoledne k obědům dobrou chuť a máme tu taky menu muziky. Po 12. nám zní zazní třeba David Guetta s hitem Memories. Kapela Mirai přidají novinku Malinovej sirup.
1: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko.
0: A i nás zase hit I Will Be Waiting. No a v Brně otevřou druhou prodejnu Woolworth. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy.

máte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté, sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
10: Máme 12 hodin z rádia, jich přejem dobrou chuť.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le, le.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Břeclavský zámek by mohl získat další miliony na obnovu a v Brně otevřou druhou prodejnu Woolworth. Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, tentokrát z fondu EHP a Norska, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů korun. Pokud město uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce. O přidělení dotace rozhodne Mezinárodní komise. Verdikt by měl padnout letos v listopadu. Současně pokračují přípravy na vybudování domu přírody v západním křídle zámku, který představí přírodu chráněné krajinné oblasti Soutok. Brno bude mít od 9. července druhou prodejnu diskontního řetězce Woolworth. Nová pobočka vznikla v obchodní zóně na Bystrské ulici v Komíně vedle Penny Marketu a Unihobby. Na prodejní ploše o rozloze 855 metrů čtverečních nabídne až 15 000 produktů.
13: Rádio Jih. Počasí.
10: Z počátku odpoledne převážně polojasno, postupně by se měla tvořit kupovitá oblačnost. Večer očekáváme další přibývání oblačnosti a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji až na 36 stupňů a na 35 ve Zlínském. V tuto chvíli venkovní teploměry měří 29 stupňů v Hodoníně, Čejkovicích, Brumovicích i Šlapanicích.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdravíme taky za volanty, opatrní buďte v tuto chvíli v Hodoníně a taky na D2. Na průjezdu

0: dlouhodobě hezké odpoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ladíte rádio, již díky za to. No a teď si představte, a taky teda, jestli jíte, tak možná i na chvilku přestaňte jíst, že odjedete z domu a po návratu, po 2 měsících, zjistíte, že se vám tam nastěhoval úplně cizí člověk. Přesně co se totiž stalo ve Slavičíně. Podle policie se 32-letý muž nejdřív do neobydleného domu vloupal, odnesl si nějaký alkohol, kávu a klíče, no ale pak asi evidentně zjistil, že do domu se nikdo nevrací, tak se vrátil on a 2 měsíce tam normálně bydlel. Zprovoznil si elektřinu, využíval vybavení domu. No a ten objekt zanechal v takovém stavu, že nus. Celý dům, včetně podlah, stěn i nábytku, zaneřádil svými zvratky a exkrementy. A to si samozřejmě potom vyžádalo rozsáhlou dezinfekci a sanaci a škoda přesáhla asi 70 tisíc korun. Muž se podle policie přiznal a na svědomí má navíc taky krádež ve firmě ve Slavičíně, takže mu teď hrozí až 2 roky vězení. No tak to si vůbec nedovedu představit, že se vrátím z dovolené a v baráku cizí týpek a takovýto bordel a smrad. Fuj, chudáci lidi. No my do Slavičína z rádia jich každopádně zdravíme a nejenom tam už míří další dnešní muzika, tak si užijte hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: roce 90. z Ace of Base a Song and the Sign. Za okamžik už Vladisa Nikol, Elliot Greer, no a pak se taky vydáme na cesty. Řidiče si tak zastavila hlídka na cestě a ten tvrdil, že ho navigace prý špatně navedla. Jenomže problém nebyl v mapě, ale v tom, co měl řidič v sobě. Podrobnosti k tomu na rádiu už za několik málo minut.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
0: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navoz.kmt.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.

0: naše pobočka firma CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: Máme 12 hodin a 41 minut. Díky, že ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a my teď míříme do Brna, kde na Trnité ulici zastavila hlídka městské policie řidiče, který jel v jednosměrce proti směru. 31-letý muž tvrdil, že ho špatně navedla navigace. Strážníkům se ale nějak nepozdával jeho stav, tak mu dali dýchnout a dechová zkouška ukázala 2,55 promile alkoholu. První řidič tvrdil, že měl jenom dvě piva, dvě hoďky zpátky, pak ale nakonec přiznal, že od rána seděl v baru a popíjel. Takže to teď má za 6 stresních bodů s vysokou pokutou a ještě mu hrozí až rok vězení. Co k tomu říct? Poslíte si sami. My se teď na rádiu jich vrátíme k muzice a z té letí už za okamžik Sunrise Avenue a jejich Hollywood Hills.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilometodějské šídleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šídleny. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely Forwood.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: z Horonického studia rádia jejich hezké úterní odpoledne. A ať už vám hrajeme kamkoliv, tak budeme hrát i po 13. hodině. A teď si dáme ukázku toho, co to bude. Tak například Olivia Dean s hitem Man I Need. Kapela Škvor přidá sílu starých vín. A na playlistu taky Journey a 80-kové Don't Stop Believing. Horonického nádraží čeká krátká odstávka. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterý.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
9: RegioJet Ignis Brunensis.
10: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
11: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Zdraví všem hezké odpoledne, za dvě minutky bude 13 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Jihomoravský kraj chce pomoci vylidňujícím se obcím. Ne všechny ale na dotace dosáhnou a cyklověž u Hodonínského nádraží čeká krátká odstávka. Jihomoravský kraj už třetím rokem podporuje vylidňující se regiony a posílá do nich více peněz, především na obecní bydlení a služby. Díky dotacím vznikají nové byty, například v Nové Lhotě na Hodonínsku, kde už evidují zájemce o bydlení. Na podporu ale nedosáhnou všechny obce. Například Velké Opatovice nesplňují kvůli počtu obyvatel současné podmínky programu. Vedení Jižní Moravy proto zvažuje úpravu pravidel, aby mohlo podpořit i větší spádová města. Cyklověž Bike Tower u vlakového nádraží v Hodoníně bude ve čtvrtek 2. července dočasně mimo provoz. Důvodem je plánovaná odstávka elektrické energie. Zařízení nebude fungovat od 11.45 do 14 hodin. Po této krátkodobé přestávce se vrátí posléze opět do plného provozu.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Počasí.
4: Počátku odpoledne převážně ještě polojasno, postupně by se měla tvořit kupovitá oblačnost. Večer už očekáváme velkou oblačnost a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů v Jihomoravském kraji a až 35 ve Zlínském. No a právě teď přesně ve 13 hodin 30 stupňů měříte v Polešovicích a po 31 hlásí Kyjov, Dambořice i Hrušky.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Zdravíme všechny řidičky i řidiče za volanty, opatrně aktuálně na Zlínsku, v Otrokovicích, v ulici Karla Čapka, poblíž křižovatky z Dobrovského. Havarovalo osobní auto do plotu, na místě počítejte s omezením. Buďte opatrní a mějte s rádiem jich šťastnou úterní cestu.

0: už Olivia Dean nebo skupina Škvor. No a potom zamíříme za jedním rekordem. Ty většinou bývají pozitivní, ale bez tohohle bychom se asi rádi obešli. Vedro je už dlouhé a netrápí jenom nás, ale naplno zaměstnává taky jihomoravské záchranáře, kteří za jediný den vyjížděli tolikrát jako nikdy předtím v historii. Do několika málo minut si k tomu na rádiu jich prozradíme víc.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

13. hodině posloucháte Rádio Jih, že poslední červnový den strávíte s námi. No a představte si, že Jihomoravská záchranná služba má za sebou historicky nejnáročnější den. V neděli, teďka v neděli 29. června, 28. června.

2021 z doby covidové. Podle záchranářů mohla až za polovinou výjezdu stát extrémní vedra. Výjížděli ke kolapsům, úpalům, ale taky k úrazům anebo zhoršení zdravotního stavu. Ředitelka záchranky Hana Součková říká, že některé dny museli posilovat nejenom výjezdové posádky, ale taky dispečing. A děkuje všem za

A protože vysoké teploty ještě úplně nekončí, tak připomínají záchranáři jednoduché zásady. Hodně pít, zbytečně nevycházet na přímé sluníčko v té nejteplejší části dne, nosit lehké oblečení, vyhnout se nějaké větší fyzické námaze, omezit alkohol.

potěšíme všechny milovníky a milovnice Ledového království. Pokud máte doma malé fanoušky a faninky Ledového království, tak pro vás máme teď skvělý tip. V rámci strážnického kulturního léta se už tuhle neděli od 18 hodin pro mě

0: takovými postavami. Tak vezměte děti, sourozence, kamarády a přijďte si užít den plný písniček, tance a kouzel. Vstup na tuhle akci je zdarma. Pokud vyrazíte, tak vám přejem, ať si to užijete. No a na rádiu jich nás teď čeká další muzika, tak tu si taky užijte. Hezké odpoledne.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: pokračujeme z rádia Jich. Máme tady poslední červnový den a se mnou tady ve studiu ne Vlasta, ale Vojta. Čau Vojti.
1: Ahoj Verunko, přeju krásný den.
0: No a já vám snad možná i poustnu, jak tady Vojta je, můžeš mi to jako nějak vysvětlit. On tady prostě já sedí, má takový jako slamák, klobouk na hlavě, sluneční brýle. V té klimatizované místnosti musím upozornit.
1: To nejsou
0: sluchátka.
1: Sluneční brýle.
0: A co to je za brýle?
1: To jsou brýle proti modrému světlu.
0: No tak ty neexistují. Takže dvě slova, jo, pospátku.
1: Takže vlastně nemám nic na sobě.
0: Ne, to je prostě nesmysl marketingový. Já ti to pak vysvětlím.
1: No. Tak to jsem zvědavý, co z tebe vypadne.
0: A teďka jo, to ty dvě slova. Injiravka.
1: Injiravka.
0: Ravka.
1: Akvarijní rybička.
0: Ne.
1: Rybka.
0: Akvarijní tam je. Iniltsor.
1: Rostliny.
0: Ano.
1: Akvarijní rostliny.
0: Ano. Ne,
1: máš doma, pěstuješ?
0: Ne, nepěstuju vůbec, nevím,
1: že
0: to napadlo, mám prostě přehřátý mozek, to bylo jediné, co mě napadlo.
1: Tak to nic moc. Klasika.
0: No, a já ti jdu vysvětlit ty brýle, jo?
1: Tak pojď.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krásné dobré odpoledne přejeme na všechny frekvence Rádia Jih a samozřejmě taky vám, kdo ladíte naše online vysílání. Od mikrofonu vás už zdraví Vojta Ošlejšek a já pro vás mám hned takhle na start připravenou další muziku. Přesně takovou, kterou si společně poslechneme hned po 14. hodině. Úterní odpoledne nám zpestří I Am C, Think About The Way. Na novější notu nám zahraje Bruno Mars, I Just Might. A aby jsme nakoukli taky do české muziky, od toho dorazí Michal Hrůza se Zakázaným uvolněním. Připraveny jsou taky další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou a kromě nich taky jeden živý rozhovor. Už za několik málo minut budu v éteru Rádia Jih živě zpovídat vítěze Superstar z roku 2006. Kdo to je a s čím na Rádio Jih zavítá, dozvíte se už za pár minut.

jste totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
5: Je skoro minutka po 14. hodině. Díky, že posloucháte Rádio Jih.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
6: www.klimastyle.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Milionové dotace pomohou ve Bzenci školce, policii i zámku a v Břeclavi hasiči zachránili z hořícího bytu dva seniory. Bzenec má našlápnuto k dalším investicím. Město uspělo s několika žádostmi o dotace a čeká na podpis smluv s poskytovatelem podpory. Peníze mají pomoci s revitalizací budovy mateřské školy a centra pro volnočasové aktivity v kasárnách i s obnovou služební policie. Na tyto dva projekty by měl Bzenec získat dohromady přibližně 9 milionů korun. Další dobrou zprávou je příslib dotace zhruba 11 milionů korun na úpravu hlavní budovy zámku. Ta by se měla proměnit v novou radnici a nabídnout také prostory pro ordinace a další služby. Dva seniory zachránili dnes ráno hasiči z hořícího bytu v Břeclavě. Kvůli silnému zakouření se dovnitř dostali násilím a z bytového domu evakuovali dalších 12 lidí. Zdravotníci si do péče převzali 3 osoby. Požár byl zlikvidován krátce po 7 hodině raní a jeho příčinu nyní zjišťují vyšetřovatelé. Škoda se podle předběžného odhadu dostala na 1,5 milionu korun. Hasiči uchránili majetek za 10 milionů korun.
8: Rádio Jih. Počasí.
5: Jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami? Veselí nad Moravou, stejně jako Kněždub a Ostrožská Nová Ves, hlásí 31 stupňů, 33 potom měříte ve Valticích. Zítra má být na jižní a jihovýchodní Moravě zpočátku polojasno, během odpoledne se má ale oblačnost zvětšovat. Postupně nastoupí taky přehánky a silné bouřky, déšť má však ustávat zase k večeru. Tak uvidíme, co z toho nakonec bude. Co se teplotních maximálek týče, ty zítra v Jihomoravském i Zlínském kraji očekáváme na nejvýš na úrovni 34 stupňů Celsia.
10: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. Doprava.
5: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky. Opatrní buďte v Brně v opuštěné ulici směrem na výstaviště u křižovatky s Heršpickou. Tady totiž boural osobák s nákladňákem. Na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Díky moc, že i na svých cestách ladíte frekvence Rádia Jih a mějte s námi šťastnou cestu.

0: Ve studiu rádia jich v čase 14 hodin a přesně 11 minut. Jak jsem avizoval, mám jednoho velice, velice vzácného hosta a je mi velkou ctí, že u nás můžu přivítat muže, který je slovenský zpěvák, ostravský divadelník, Peter Cmorik. Ahoj, vítej na Moravě.
1: Ahoj, ahoj, ahojte. Ďakujem za tento toto krásné privítanie.
0: Nemáš vůbec zač, my jsme rádi, že jsi na nás udělal čas. Peter Cmorik nám dojel na rádio jich představit svůj nový singl Nádych, výdych. K němu se dostaneme za chviličku. Na úvod pro tebe mám takovou jednu rozstřelovací otázku.
1: Dobré.
0: A dobře si rozmysli odpověď, jo? Borovička anebo moravské víno? Čemu dáváš přednost?
1: No musím povedať, že som borovičku nikdy nepil.
0: Počkej, cože?
1: Áno. Takže moravské víno.
0: Tak ty jsi mě jako docela zarazil, protože jako Slovák nepít borovičku, to si asi jediný Slovák, který ho takhle znám.
1: Ale zopár nás je.
0: Dobře, dobře, budu se snažit ti to věřit. Každopádně, pokud náhodou byste někdo Petera Cmorika neznali, tak vězte, že je to vítěz Superstar z roku 2006, taky držitel 4 slovenských slavíků, táta dvojčátek, který si před 7 lety vzal za ženu houslistku Danielu Štrbovou a začneme právě u rodiny, protože to je v uvozovkách věc, která spojuje tak trochu nás všechny, ať už máme jakýkoliv věk. Když jste oba vlastně maminka, tatínek, hudebníci, je u vás doma vlastně vůbec někdy ticho? Z jednoho pokoje kytara, z druhé housle, křik dětí, jak to máte? Funguje to?
1: Dobře si to představuješ, ale nie je to úplně tak, lebo my se snažíme žít taký ten normální klasický život, že nie jsme taky, že by jsme stále držali v ruke nástroj, jeden alebo druhý, a máme šťastie, že máme štúdio, ktoré je o poschode nižšie, takže keď niekto potrebuje cvičiť alebo hrať, tak to...
0: Tam sa zavřete, jak na hanbu.
1: Presne tak, tam sa zavrieš do štúdia a robíš si svoju robotu, takže máme to šťastie, že to je také veľkorysé, že môžeme si odísť a zavrieť sa.
0: Takže umíte si to rozselektovať, udelať si to podľa sebe, tady sa pracuje, tady sa baví rodina. Super,
1: presne, tak to je.
0: To je často skloňované v poslední době, umieť oddeliť práci od rodiny. Každopádne, vy máte s Danielou dvě dvojčata, dva chlapce, jak sme sa bavili. Prozrať nám, vedete k hudbě, nebo tomu necháváte volný průběh? Přece jenom oba dva rodiče jste v této sféře, tak kolikrát třeba u sportovců tomu tak je, že se snaží, aby dítě šlo v jejich šlépějích. Jak je to u vás?
1: No, my nie sme úplne takí, že potrebujeme, aby boli športovci,
0: muzikanti,
1: hudobníci. Majú sluch, spievajú pekne, majú rytmus, všetko, takže talent tam je, zdedili, to je OK, ale musia oni sami chcieť, lebo ja som bol nútený hrať, keď som bol malý, a dovedlo máš to až k tomu, že ma to prestalo baviť a chcel som s tým skončiť, nechcel som to robiť, a to by bolo škoda.
0: Jasne, človek by mal vyspíľať to, co ho baví, a ne to spáť na sílu.
1: Áno, áno. Takže to... tá hudba bude taká pre nich, že keď to budú chcieť robiť, nech sa páči, dole štúdio, sú bubny postavené, bas gitary,
0: majú
1: gitary,
0: tam výšnosť,
1: všetko,
0: majú
1: všetko
0: je. Možnosť zapojiť sa.
1: Takže kedy si môžu zahrať.
0: Nevylučuješ, že by sme sa mohli dočkať nejakého rodinného songu třeba v budúcnosti?
1: Nevylučujem, i keď ja nie som úplne zastanca takýchto vecí, to mi príde také, že na silu. To by museli veľmi, že chcieť oni.
0: Jasne, jasne. Každopádne hostem rádia ich je v úterním odpolední slovenský spievák Peter Cmorik. My si práve teď zahrajeme jeho song Čakáme, ktorý mimochodem měl i náš kolega Vlastia Macík v hitech, ktoré léčí. A za malou chvíli už si super Představíme i zmiňovanou Peterovu hudební novinku. Tak díky, že zůstáváte s rádiem ich, rozhodne si to nenechte ujít.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy doznívá song Čakáme od Petera Cmorika, který je takovou milou shodou okolností i naším hostem ve studiu Rádia Jih. Peter, ještě jednou přeju hezké odpoledne, zdravíme tě a vítej na Jižní Moravě.
1: A děkuji velmi pěkně. Je to krásně.
0: Je to krásně, výborně, to strašně rádi slyšíme. Ty jsi k nám především přijel představit to svou novou skladbu, už jsme ji zmiňovali, jmenuje se Nádych, výdych. To zní jako taková terapeutická příručka pro dnešní uspěchanou dobu. Je ta písnička podle tebe návodem ke klidnému životu?
1: No, ja som to napísal ako jednoduchú letnú pesničku, ktorá tak klže po povrchu. Nechcel som vôbec nejaké silné myšlienky do toho dávať.
0: Nehral si na psychologa.
1: Nie. Ale skôr je to o tom, že mňa ten text napadol vlastne z toho, určite si videl také tie memečka, kde je Zemeguľa z vesmíru. A tam je napísané, že toto je Zemeguľa s tvojimi problémami a druhá...
0: Úplne stejná a bez tvojich, Zemeguľa bez tvých problémů,
1: ano,
0: jasně.
1: Takže
0: všichni jsme takový ten mraveneček a že ten svět se nezastaví, když se něco pokazí.
1: Nic se nestane, hej, keď někde neprídeš prvý, alebo keď se něco nepodarí, alebo něco, svět se bude točit ďalej a preto netreba brať vážně úplně všetky tyto věci, které jsou okolo nás a netreba se až tak predbiehať a tlačiť na pílu, ako sa u nás hovorí.
0: To je svým způsobem taková hluboká myšlenka, že prostě člověk si kolikrát říká, že se opravdu něco nepovedlo, něco nevyšlo, ale přitom
1: ta
0: Zemekoule se točí,
1: je?
0: Samozřejmě, jde se dál, dá se jít dál. Mimochodem, když si Petr Cmorik naposledy v životě řekl, že potřebuje nadechnout a vydechnout, protože toho bylo třeba prostě moc.
1: No, hoci kedy.
0: Takže dvakrát během dne třeba, jo?
1: Nebo... tak to zase nie, akože nemáme zase až taky, my se snažíme balansovat ten život tak, aby jsme aj pracovali, ale aj aby jsme si potom vedeli oddychnout a naozaj aj striedať tú rodinu s tou prácou. A všetko a celkom sa nám to darí a musím poklopať, aby sa nám to darilo aj ďalej. Takže nemám úplne také a keď, tak sadnem na motorku a idem sa povoziť. A to má,
0: takže
1: to
0: motorka je takový relax.
1: To je môj nádych, výdych.
0: Nádych, výdych, dobře. Tak teď si dáme ten hudební v podání Petra Cmorika na Rádiu Jih. Ještě jednou nová hitovka Nádych, výdych.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio

0: Po vlnách rádia jich doznívá novinka Nádych výdych od slovenského zpěváka Petera Cmorika. Peter, když tě tu tady mám, je nějaký dovětek nebo vzkaz, který bys k této písničce rád dodal?
1: No, prichádza leto, treba zvolniť proste, zvolniť tempo, nemyslieť na problémy, na starosti.
0: Nádech, výdech, uklidniť
1: tak, sa. Áno, áno, treba sa vyčilovať trošku a dať sa do takej tej letnej pohody. Dobre znie ten song, dobre vám to tu hrá.
0: Ja si myslím, že jo. Každopádne, ty si vítězem Superstar z roku 2006, to už som tak nejak týzoval, než došel. Jak se díváš na své 20 let staré já? Je něco, co by sis tehdy nějak jako čerstvému vítězi poradil, nebo co by sis naopak zakázal?
1: Často dostávám tuto otázku a ani nevím na ňu odpovědět. Vždy se snažím něco povedať a potom rozmýšlím nad tím, že to je somarina, že ta...
0: Přece jenom, je to 20 let, je pravda, že je to docela dlouho, mimochodem mě tehdy byl jeden rok, aby jsme to mohli porovnat.
1: No, tak... Pozri, človek bol aj neskúsený, ale bol aj, mal asi väčšie emócie z toho a teraz...
0: Keď taková tam mladická nerozvážnosť.
1: Áno, áno, urobilo sa aj zo pár chýb, aj zo pár pekných vecí, urobili sa veci, ktoré by som dneska nespravil, ale boli správne napríklad. A dneska by som si ich už nejak buď nedovolil, alebo neviem proste.
0: A to je práve strašne krásne na tom, ať už si ako na ceste umělce, sportovce, nebo děláš kariéru v čemkoliv iným, tak musíš jít do věcí, o ktorých nevíš, jestli výjdou. Ale když je neskúsíš, tak třeba nikdy nevýjdou.
1: Áno, presne tak. A potom sú aj veci, ktoré si skúsil a si povedal, že to som nemusel robiť.
0: Jasne, ale inak by sme to nevedeli.
1: To ukáže len čas, samozrejme. Takže ja som vďačný za to, ako to bolo, že sme to prežili, že sme vytvorili kopec pesničiek, ktoré sa hrajú, ktoré majú ľudia radi a zásadne není čo meniť, proste život ide.
0: Vybral si dobře, trafil si tu čáru, přes kterou ses vydat chtěl. Dnes už si etablovaný muzikant, máš 5 zlatých slavíků u vás na Slovensku, hraješ v Moravskoslezském divadle v Ostravě. Jaký máš vztah k naší Moravě? Máš tu nějaká oblíbená místa, nebo třeba i oblíbené slovo z ostravského nářečí?
1: Mám, ale nemůžem ho povedať do eteru.
0: Jasně, to p...
1: Začíná to Baník.
0: Je tak, áno, samozřejmě.
1: No dobre, nie. Ja sa vlastne nestretávam s ľuďmi, s Ostravákmi napríklad, pretože ja prídem do divadla, tam sú ľudia z
0: celé... Rôzne poskládaní, aj zo Slovenska, tak tam niekto dojede zase z druhých.
1: Z Prahy, z Olomouce, neviem, zo všelijakých divadiel, a oni rozprávajú spisovne, oni rozprávajú všetci pekne vlastne, lebo sú to herci, takže na mňa sa nenalepilo vlastne nič z toho. No a aby som ti odpovedal na tento kraj, tak my ideme teraz z Ostravy a odbočili sme z diaľnice dole na cestičky a išli sme sem krásnymi cestičkami. A keďže my sme motorkári, som tu aj s mojím, hovorím v novšom čísle, som tu aj s mojím manažérom Krištofom, my sme motorkári, tak sme vykrikovali z auta, že ako je tu krásne, ako by sme sa tu povozili a ako je to celé fantastické. Takže úplne sme nadšení týmto krajom.
0: Takže příští dovolená je jasná, batúšky na záda, motorky a projíždět no, se po jihomoravských vinicích.
1: No to si povedal niečo, čo už máme naplánované.
0: No,
1: my.
0: Ja čtu myšlenky,
1: takže
0: že
1: jo. Takže my o 3 týždne ideme na motovýlet, ideme po celých Čechách, ale začíname samozrejme tu.
0: Tak budu přát šťastnou cestu, ať se vám všechno nejenom u nás na Moravě, ale v celém Česku líbí. Hostem rádia jich byl Peter Cmorik. Peter, moc děkujeme za návštěvu. Přeju hodně úspěchu za celý náš tým, ať už v osobním životě, v tom hudebním a nebo i v tom divadelním. Díky moc ještě jednou, že se stavil na rádiu jich.
1: A já děkujem velmi pěkně, bylo mi tu velmi fajn. Doufám, že se vidíme a počujeme čo najskôr.
0: Já si myslím, že to je skoro jistota. Ahoj.
1: Ahoj. Rádio jih. Rádio Jižní Moravy.

Marko, Melánie, tobě, která dnes slavíš svůj svátek, přeju z rádia jich všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka a v těch vedrech taky nějakou klimatizovanou místnost. Gratulace samozřejmě míří z rádia jich taky tobě, kdo dnes, tedy 30. června, slavíš své narozeniny. Všem oslavencům ještě jednou od srdíčka a upřímně všechno nejlepší.

0: Možná jste nevěděli, že na dnešní datum připadá Den sociálních médií, také Den sledování meteorů a Mezinárodní den asteroidů. Takže tu máme takovou vesmírnou atmosféru. Kulaté 60. narozeniny mimo jiné dnes slaví legendární boxer Mike Tyson. A právě od tohoto chlapíka pro vás mám citát, který připomíná, jak těžká může být cesta k úspěchu. Disciplína znamená dělat to, co nenávidíš, ale dělat to tak, jako bys to miloval. Což se dá vyložit třeba tak, že člověk holt občas musí zatnout zuby a jít si za svým. Ať už je to ve sportu, v práci nebo osobním životě. Jak už jsem zmiňoval, dnes je den sledování meteorů a právě na toto téma pro vás mám takový hezký jihomoravský vtípek. Víte, proč na dinosaury dopadl meteorit? Protože pánu bohu vadilo, že se neumějí starat o vinohrad.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.

0: neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné dobré odpoledne, Moravo.
1: Je úterý 30. června a my jsme moc rádi za to, že i nadále posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A právě díky tomu, že vás máme, si i po blížící se 15. hodině můžeme hrát další skvělou muziku. Tentokrát začneme třeba na startu minulé dekády. Vytáhneme Shakiru a její Waka Waka. Jenom tak pro lepší náladu si poslechneme taky pecku Perpetuum Mobile od Evy Farné. A na své si přijde taky ten z vás, nebo ta z vás, kdo máte rádi interprety jako Andrea Bocelli, David Guetta a spousta dalších. Bude song DNA. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, to má v merku Petr Indra, který už za moment přinese další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. V nich tentokrát poví všechny podrobnosti také o tom, že regulace cen pohonných hmot zůstane v platnosti až do 19. července.
2: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
3: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
2: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Více na www.radiojih.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: Je shodně 15 vteřin po 15. hodině, díky, že i nadále zůstáváte s Rádiem Jih.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Regulace cen pohonných hmot zůstane v platnosti až do 19. července a přeložka kabelů omezí dopravu v Uherskohradišťských Mařeticích. Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot do 19. července, pokud se situace na trhu stabilizuje a nedojde k dalším výrazným výkyvům cen ani zhoršení situace na Blízkém východě. Od 20. července se prodej benzínu a nafty vrátí k běžnému režimu. Ministerstvo financí bude ceny paliv dále sledovat a v případě potřeby je vláda připravena regulaci znovu zavést. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí bude do 10. července omezená doprava v ulicích Lomená a Větrná v Uherskohradišťských Mařeticích. Ulice Lomená bude po dobu stavebních prací uzavřená a v části ulice bude zároveň omezené parkování, aby zůstal zachován obousměrný průjezd. Řidiči musí počítat s dopravním omezením a řídit se přechodným dopravním značením.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Mrkneme, jak to právě teď vypadá s venkovními teplotami. 32 stupňů hlásí Žeravice a Břesovice, 33 je v Němčičkách, 34 potom v Břeclavi. Jak bude zítra? Na jižní a jihovýchodní Moravě podle meteorologů zpočátku polojasno, během odpoledne se má ale oblačnost zvětšovat. Postupně tak nastoupí i přehánky a silné bouřky, k večeru má však déšť opět ustávat, tak uvidíme, prostřídá se nám, vypadá to úplně všechno. Maximální teploty ty se zítra v Jihomoravském i Zlínském kraji vyšplhají na 34 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
4: Jsme s vámi také na cestách v Brně na Komenského náměstí. U křižovatky s Marešovou havarovalo osobní auto s nákladňákem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, tak pokud možno vyberte si jinou objízdnou trasu. Díky, že i v úterý 30. června posloucháte Rádio Jih a hlavně, ať už máte namířeno kamkoliv, hlavně dojeďte v bezpečí.

0: dopolední vysílání rádia jich je v plném proudu. Na playlistu úřaduje Naughty Boy, taky Sam Smith a další skvělá muzika, ta nás čeká už za malý moment. Na svou minutku slávy čeká Eva Farná, po ní taky Vítas a hned jak nám právě tahle ta dvojička zahraje, podíváme se do jihomoravských řek. Situace v nich je totiž kvůli aktuálnímu počasí kritická, a to zejména pro ryby, které v nich žijí. Jakými opatřeními chtějí rybáři pomoct vodním obyvatelům, to na jihu prozradíme už za necelých 8 minut.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Skoro přesně 18 minut po 15. hodině vládne vysílání rádia jejich hitovka Teenage Dirtbag. I ona se ale musí na chvíli schovat před tím šíleným počasím. Tahle tropická vedra každopádně nedávají zabrat jen lidem, ale také rybám v jihomoravských řekách. Vody je totiž málo, navíc se rychle ohřívá a ryby tak mají stále horší podmínky pro život. Největším problémem je nedostatek kyslíku. Rybáři proto situaci sledují doslova ze dne na den a říkají, že je opravdu vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi už se kvůli lepšímu okysličení vody zastavila elektrárna a chystá se také instalace zařízení, které bude do řeky přidávat čistý kyslík, tak aby rybičky mohly dýchat. Teď všichni společně hlavně spoléhají na to, že co nejdřív dorazí ochlazení a déšť, protože právě vyšší průtoky by rybám mohly výrazně ulevit a pomoct. To uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože vedro posledních dní očividně dává zabrat všem živočichům, nejenom nám lidem, ale také těm, kteří žijí okolo našich obydlí. Dávejte na sebe pozor, zůstávejte hydratovaní a v éteru Rádia Jih si užijte pecku DNA.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: samozřejmě, že také dnes odpoledne budeme na rádiu Jih soutěžit o rodinnou vstupenku na Cibuláčik, což, kdybyste nevěděli, je největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Na Cibuláčiku vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho, mnoho dalších. Přesně o tuhle rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 2440 korun budeme na jihu soutěžit zhruba za půl hodinky, konkrétně hned po úderu 16. Ještě předtím je ale na playlistu další skvělá muzika a kromě ní taky jeden, no, doslova případ z Brna. Kdo a jak dal v noci na dnešek zabrat tamním strážníkům, řekneme si už za pár minut.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: dom.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Ta jižní Morava je jistě krásná zem. Jenomže občas tady máme i případy, kdy člověk úplně nevypočítá svou alkoholovou výdrž. A stejně tak tomu bylo v noci na dnešek v Brně v Křenové ulici. Strážníci tam museli řešit 30-letého chlapíka, který se podle svědka procházel po kapotách zaparkovaných aut a cestou shazoval všechno, co mu přišlo pod ruku, včetně třeba jízdních kol a přechodných dopravních značek. Nejdřív sice tvrdil, že nic takového neudělal, jenomže kamerové záznamy proti němu mluvily jasně. Na jednom z aut zůstala dokonce promáčknutá kapota. A dechová zkouška, ta u chlapíka ukázala téměř 1,8 promile alkoholu. Případ si do rukou převzali úředníci a budou ho řešit jako podezření z majetkového přestupku a celý ten svůj noční výlet nakonec muž zakončil na záchytce. Buďme rádi, že tenhle holomek nenapáchal žádnou velkou škodu a že díky policii si takové chování příště snad odpustí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Asi 5 minutek zbývá do 16. hodiny a to znamená, že na rádiu Jih pro vás mám výčet toho nejlepšího, s čím společně odstartujeme nadcházející 60-minutovku. Bude to tentokrát třeba pecka Only Girl z dílny Rihanny. K mikrofonu rádia Jih postavíme taky Dermota Kennedyho se songem Funeral. A co by to bylo za úterní vysílání, kdyby jsme vynechali vlky od kapely Miraj? Jako dva vlci, co byl na měsíc. Všechny novinky na jižní a jihovýchodní Moravě spadají pod úřad Petra Indry, který díky tomu připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Za chviličku proto prozradíme info nejen o tom, že hasiči v Břeclavi zachránili z hořícího bytu dva seniory.

0: značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
9: Za několik málo vteřinek odbije 16. hodina. Z rádia jich přejeme hezké úterý.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelele.
10: www.klimastyle.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Milionové dotace pomohou ve Bzenci školce, policii i zámku a v Břeclavi hasiči zachránili z hořícího bytu dva seniory. Bzenec má našlápnuto k dalším investicím. Město uspělo s několika žádostmi o dotace a čeká na podpis smluv s poskytovatelem podpory. Peníze mají pomoci s revitalizací budovy mateřské školy a centra pro volnočasové aktivity v kasárnách i s obnovou služební policie. Na tyto dva projekty by měl Bzenec získat dohromady přibližně 9 milionů korun. Další dobrou zprávou je příslib dotace zhruba 11 milionů korun na úpravu hlavní budovy zámku. Ta by se měla proměnit v novou radnici a nabídnout také prostory pro ordinace a další služby. Dva seniory zachránili dnes 6 ráno hasiči z hořícího bytu v Břeclavě. Kvůli silnému zakouření se dovnitř dostali násilím a z bytového domu evakuovali dalších 12 lidí. Zdravotníci si do péče převzali 3 osoby. Požár byl zlikvidován krátce po 7 hodině raní a jeho příčinu nyní zjišťují vyšetřovatelé. Škoda se podle předběžného odhadu dostala na 1,5 milionu korun. Hasiči uchránili majetek za 10 milionů korun.
2: Počasí.
9: Nakoukneme na rtutě venkovních teploměrů, ty v Kyjově, Číči a Buchlovicích ukazují aktuálně 33 stupňů, Sedlec u Mikulova měří dokonce 35. Zítra má být na jižní a jihovýchodní Moravě zpočátku polojasno, během odpoledne se má ale oblačnost zvětšovat, postupně dokonce nastoupí i přehánky a silné bouřky. Změna ovšem bude zase zítra k večeru, to má déšť opět ustávat. A maximální teploty, ty se zítra v Jihomoravském a také ve Zlínském kraji ukážou na 34 stupních.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme všechny šoféry a šoférky. Komplikace je hlášena na dálnici D2, konkrétně na 2,5 kilometru ve směru na Brno. Došlo v koloně v pravém pruhu ke střetu osobního auta s nákladňákem a počítejte proto se zdržením. Dávejte na cestách pozor nejen na sebe, ale také na ostatní účastníky silničního provozu.
12: Tajemný.
9: Slyšíte správně, je tady tajemný jih a pro vás tím pádem možnost vysoutěžit si rodinnou vstupenku na Cibuláčik, tedy na největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Máme pro vás konkrétně 4 vstupenky, 2 pro 2 dospělé a 2 děti v hodnotě 2440 korun. Na Cibuláčiku vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tancurienka, Štístko a Poupěnka, Bíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších interpretů. A co musíte udělat pro to, abyste rodinnou vstupenku zdarma získali? Jako obvykle je potřeba nám správně odpovědět na naši soutěžní otázku, tak teď pozorně poslouchejte. Dnes se vás v tajemném jihu ptáme na to, který rok byl posledním rokem společného státu Československo. Víte to? Pokud ano, napište nám správnou odpověď buď SMS-kou anebo WhatsAppem na číslo 606 703 889. Ještě jednou, aby to všichni stihli, 606 703 889, to je naše telefonní číslo, kam nám přes WhatsApp anebo klasicky SMS-kou posíláte správnou odpověď na otázku, který rok byl posledním rokem společného státu Československo. Připomínám, že ve hře je rodinná vstupenka na Cibuláčik, tedy na největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. A mimochodem, tady ta rodinná vstupenka by vás normálně vyšla na 2,5 tisíce.
12: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: 2440 korun. Takže pokud chcete ušetřit 2500 a ještě někam vyvést celou svou rodinku, pozorně poslouchejte naši dnešní soutěžní otázku. Dnes se vás v tajemném jihu ptáme na to, který rok byl posledním rokem společného státu Československo. Kdo chce vyhrát rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti na festival Cibuláčik, ten nám správnou odpověď posílá buď WhatsAppem a nebo normálně SMS-kou, v obou případech na naše telefonní číslo 606 703 889. Ještě jednou to zopáknu, v tajemném jihu dnes pátráme po tom, který rok byl posledním rokem společného státu Československo. Napište nám vaši odpověď SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606 703 889 a pokud to budete mít správně, automaticky jste ve slosování o rodinnou vstupenku pro dvě dospělé a dvě děti na holíčský festival Cibuláčik. Jo a připomínám, mějte u sebe své mobilní telefony, protože už za chviličku budu volat tomu nebo té z vás, kdo se stane šťastným výhercem.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Je úterý odpoledne, krátce po 16. hodině, a to znamená, že jdeme do finále soutěže Tajemný Jih. Tajemný Jih. No a mě je velkou ctí, že přímo v éteru můžu živě přivítat posluchačku Reginu. Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, zdravím Rádio Jih, u telefonu je Regina.
0: Čau, čau, výborně, tak budeš tak hodná, prozradíš našim posluchačům Rádia Jih, odkud jsi, kam jsme se dovolali, práskneš to.
1: Tak, co to Úhřice?
0: Zdravíme do Úhřic. A hele, máš doma nějaké malé děti, malé raubíře, kteří mají moc energie a potřebovali by si někde vybít?
1: Ano, dceru a syna.
0: No, dcerušku a synáčka, parádně. Já se ptám kvůli tomu, že my právě teď na Rádiu Jih soutěžíme o rodinnou vstupenku na Cibuláči, který na největší československý dětský festival. Ten se koná už v sobotu 11. července na letišti v Holíči a vystoupí tam Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a spousta dalších. A ty, Regino, jsi opravdu blízko tomu, aby si tuhle rodinnou vstupenku za téměř 2500 vyhrála. Tak mě pozorně poslouchej, uděláme to takhle. Já ještě jednou přečtu dnešní soutěžní otázku a ty mi na ní odpovíš tak, jak si to udělala do WhatsAppu. A potom už ty vstupenky budou opravdu právoplatně tvoje. Takže připravená, chápeme se?
1: Ano.
0: Výborně,
1: ano,
0: tak dávej pozor. Dnes jsme se v Tajemném Jihu ptali na to, který rok byl posledním rokem společného státu Československo.
1: Tak, Československo bylo do roku 1992, abych to
0: výborně
1: přesněla do 31.12.1992, od 1.1.1993 bylo rozdělení.
0: Výborně, tohle je až učebnicový výklad, máš samozřejmě pravdu, já ti gratuluju, rodinná vstupenka, nemáš za co, rodinná vstupenka na Cibuláčik je tvoje, já za celé rádio jich přeju, ať si to v Holíči uděláte pěkný, krásný den, hlavně, abyste měli aspoň trošku normální počasí.
1: No, děkuji moc, nedá se to v těch horkách vydržet, opravdu ne. Já vám moc děkuji i Rádiu Jih.
0: Ne, zase my jsme strašně rádi. My jsme strašně rádi, že máme takhle můžeme dělat radost našim posluchačům, posluchačkám.
1: Děkuji.
0: Tak jo, my jsme domluveni, vstupenky ti za chviličku pošlu přímo do zprávy a ti máš hezky u sebe. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuji i vám hezky. Hezký den.
0: Krásné úterý. Naslyšenou,
1: ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a vy, kdo jste dnes nevyhráli nebo vám to nevyšlo, tak se nebojte, třeba se paní Štěstina na vaši stranu přikloní už zítra, kdy na Rádiu Jih budeme opět po 16. hodině rozdávat rodinnou vstupenku na Cibuláčik. Tajemný Jih.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném Jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Hitovka s názvem Příběh nekončí. I takovou parádní muziku umíme na rádiu jich vytáhnout takhle hezky v úterý odpoledne. Co se muziky týče, za moment si poslechneme taky Tima Kamrada, September a Banners. No a jakmile nám tahle trojička zahraje, tak se s vámi podělím o jeden dopravní rekord. Čím se do historie zapsaly brněnské tramvaje, to na jihu prozradím ještě před 17, tak nikam neodcházejte.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno,
2: víno. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Someone to You, takový je hudební výběr rádia jich v době, kdy jdeme prozkoumat jeden opravdu netradiční brněnský rekord. Ulicemi našeho krajského města projel více než 2-kilometrový konvoj 40 nových tramvají a zapsal se do České knihy rekordů jako nejdelší řada tramvají svého druhu u nás v České republice. Konkrétně šlo o nové obousměrné a plně klimatizované vozy, které dopravní podnik města Brna pořizoval postupně během posledních 3 let. Zajímavé je, že životnost takové šaliny je 30 let, takže by ulice Brna teoreticky měla brázdit i v letech 2056. No a co je aktuální, v těchto horkých dnech opravdu mnozí ocení hlavně tu klimošku. Připomínáme to docela často, ale ono opakování matka moudrosti. Opravdu na sebe dávejte pozor, mějte pokrývky hlavy, dodržujte pitný režim. Nejen do Brna, teď z rádia jich zdravíme a posíláme poetiku.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na Velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trknánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: není čas ztrácet čas, což ostatně potvrzuje taky blížící se 17. hodina, která na rádiu jich udeří sobidub. Já mám spolu s ní v hledáčku taky další parádní muziku, například 90-kovou Love Message. Jakože se Vojta Ošlejšek jmenuju, můžu vám slíbit, že zazní taky The Fate of Ophelia od Taylor Swift. A aby nám to dneska ještě lépe utíkalo, pozvu do éteru taky 100 zvířat. Nikdy nic nebylo. Teda prej. Petr Indra ani dnes nelenil a připravil pro vás další várku jihomoravských zpráv Rádia Jih. Za malý moment se proto dozvíte například o tom, že přeložka kabelů omezí dopravu v Uhersko-Hradištských Mařaticích.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: Za půl minutky bude 17 hodin. Společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Regulace cen pohonných hmot zůstane v platnosti až do 19. července a přeložka kabelů omezí dopravu v Uherskohradišťských Mařeticích. Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot do 19. července, pokud se situace na trhu stabilizuje a nedojde k dalším výrazným výkyvům cen ani zhoršení situace na Blízkém východě. Od 20. července se prodej benzínu a nafty vrátí k běžnému režimu. Ministerstvo financí bude ceny paliv dále sledovat a v případě potřeby je vláda připravena regulaci znovu zavést. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí bude do 10. července omezená doprava v ulicích Lomená a Větrná v Uherskohradišťských Mařeticích. Ulice Lomená bude po dobu stavebních prací uzavřená a v části ulice bude zároveň omezené parkování, aby zůstal zachován obousměrný průjezd. Řidiči musí počítat s dopravním omezením a řídit se přechodným dopravním značením.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Jak to minutku po 17. vypadá s teplotami? V Hodoníně, Prušánkách a Lednici je 35 stupňů Celsia, 33 hlásí Boršice. Zítra má být na našem území zpočátku polojasno, během odpoledne se ale bude zvětšovat oblačnost. Postupně nastoupí i přehánky a silné bouřky, ty by však měly ustávat zase k večeru. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Bude to pravděpodobně od každého rožku trošku. Maximální teploty ty se zítra v Jihomoravském i Zlínském kraji vyšplhají na 34 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: Máme pro vás také aktuální dopravní info. Na dálnici D1 na 218. kilometru směrem od Vyškova na Brno probíhají záchranné a vyprošťovací práce u vážné nehody osobního auta. Na místě se vytvořila zhruba 4-kilometrová kolona a projíždí se jedním pruhem. Ještě jednou opakuju, dálnice D1 218. kilometr směrem od Vyškova na Brno. Tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je tu 4-kilometrová kolona a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už máte takhle v 17 hodin a 2 minuty namířeno kamkoliv, mějte si jen šťastnou cestu.

0: 11 hodin a 10 minut, to je čas, kdy posloucháte Rádio Jih a kdy si v našem vysílání udělala zastávku taky zpěvačka jménem Taylor Swift. Dámy a pánové, tomuto nebudete věřit. Všichni víme, že Pálava je jako vinařská oblast, ale že tam alkoholu holdují už i zvířata. To by mě nenapadlo ani ve snu. Jak je to možné? Všechno si na jihu vysvětlíme už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hitleroy, Justin Bieber a song Stay. Přesně takovou muziku z rádia jich hrajeme nejenom na Pálavu. A teď pozorně poslouchejte, protože právě na Pálavě se děje něco, co zní jako scénář z filmu. Ale je to pravda. Z poraněných dubů tam vytéká míza, která díky kvasinkám lehce zkvasí a stává se tak doslova přírodním barem pro hmyz. Takže by se vlastně dalo říct, že na jihu Moravy alkoholu holdují nejenom lidé, ale už i zvířata. Podle zoologů se do tohoto svého baru na zkvašenou mízu pravidelně chodí přikrmovat sršně, zlatohlávci, motýli i roháči. Největší ruch bývá večer, kdy se u zkvašené mízy scházejí i brouci, kteří spolu ještě před chvílí soupeřili. No jo, dřív to bylo tak, že se zvířátka potkávala u napajedel, teď je hold nová doba a paní Sršňová jde s panem Sršněm radši na panáka mízy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Chtělo by se říct, že o 5:30 odpoledne bude sluníčko už tak trochu ubírat na síle, ale no, ono na to asi má hold trochu jiný názor. Každopádně, úterý už je prakticky za námi a tak je potřeba hodit očkem, na co se těšit o víkendu. Dáme další 3 hity pro dobrou náladu a hned po nich vás pozvu do jedné obce u nás na Hodonínsku, kde se bude konat soutěž o nejlepší grilované sele. O to se s vámi na jihu milerád podělím už za nějakých 12, možná 13 minut.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik! Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
3: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
2: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
3: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jižní a jihovýchodní Moravo. Pokud už teď pátráte po tom, co budete dělat o víkendu a máte rádi dobré jídlo, jste na správném místě. Jestli máte rádi poctivé grilování, poznačte si do kalendáře tuto sobotu 4. července. Na fotbalovém stadionu ve Vracově se totiž uskuteční už třetí ročník soutěže o nejlepší grilované sele, kterou pořádají tamní dobrovolní hasiči. Začíná se ve 13 hodin a od 3 odpoledne přijde na řadu to, na co se asi návštěvníci těší nejvíc. Degustace soutěžních selátek. Pokud si chcete užít letní atmosféru a ochutnat, kdo připraví nejlepší grilované sele, ve Vracově budete v sobotu odpoledne na správné adrese. A za to se vám já osobně klidně zaručím, protože sám jsem dobrovolný hasič a vím, že na takových hasičských akcích zažijete to, co nikde jinde na světě.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Milionové dotace pomohou ve Bzenci školce, policii i zámku a v Břeclavi hasiči zachránili z hořícího bytu dva seniory. Bzenec má našlápnuto k dalším investicím. Město uspělo s několika žádostmi o dotace a čeká na podpis smluv s poskytovatelem podpory. Peníze mají pomoci s revitalizací budovy mateřské školy a centra pro volnočasové aktivity v kasárnách i s obnovou služební policie. Na tyto dva projekty by měl Bzenec získat dohromady přibližně 9 milionů korun. Další dobrou zprávou je příslib dotace zhruba 11 milionů korun na úpravu hlavní budovy zámku. Ta by se měla proměnit v novou radnici a nabídnout také prostory pro ordinace a další služby. Dva seniory zachránili dnes ráno hasiči z hořícího bytu v Břeclavi. Kvůli silnému zakouření se dovnitř dostali násilím a z bytového domu evakuovali dalších 12 lidí. Zdravotníci si do péče převzali 3 osoby. Požár byl zlikvidován krátce po 7 hodině raní a jeho příčinu nyní zjišťují vyšetřovatelé. Škoda se podle předběžného odhadu dostala na 1,5 milionu korun. Hasiči uchránili majetek za 10 milionů korun.
0: Rádio Jih. Počasí.
8: Dnes večera v noci zataženo až oblačno, s malou pravděpodobností se vyskytnou izolované přehánky. Postupně se zmenší oblačnost na polojasno, noční teplota 21 až 18. Zítra na jihu Moravy polojasno, na západě až oblačno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky přecházet do deště a ustávat. Nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů v jihomoravském kraji, maximálně 33 v kraji Zlínském.

0: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: nebo mrtěte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4.

Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilometodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Bodega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole a ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si,

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

0: všichni. Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
0: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Vyřešte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje.

0: nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los dos!

0: hrozou.
1: Dejte si pozor na jazyk.
2: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
3: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
2: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
3: Více info na www.radiojih.cz.
4: Rádio Jih.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.